0: musím se přiznat, ale tebe se můžu zeptat. Našla jsi už tu pravou lásku, jak se říká, zní to strašně debilně. To je pravda, nebo ještě stále hledáš? Já no jsem se takhle nikdy nikoho neptal, jo.
1: Tak to je krásná otázka.
0: Já jsem tady měl Lindu Finkovou, že jo, a to už je taky opravdu ostřílená ženská. A tak my jsme se bavili o tom, ale tohle by mě zajímalo, jak ta dnešní generace funguje. Má stejný romantický představy jako my kdysi, nebo ne?
1: Já nevím, jestli úplně můžu mluvit za svoji generaci, protože nevím, jestli jsem úplně jako...
0: Asi se vymykáš, no dobře, tak mluv za jako sebe. Je to lepší,
1: no. Člověka mojí generace, ale za sebe, no já si myslím, že právě na té lásce je krásný, že na tom začátku si pokaždý myslí, že to je ta pravá, že jo. To je to kouzlo, jo, že to vždycky, já to tak mám, že já prostě, když se zamiluju, tak je to vždycky za hrob, jo. A většinou to i pár měsíců vydrží, tak se z toho hroutím a pak zase přijde nová. No. A teď jsem teda ve fázi, kdy jsem opět zamilovaná za hrob.
0: Teď jsi za hrob. Jo, otázka je, jak to tak zhruba tobě trvá, kdy to zase...
1: Uvidíme, no, teď už je to docela dlouho.
0: Tak to je dobrý, ne, ale to je krásný, to ti přejeme všichni, samozřejmě. Rozárko, mám připravenou další pecku z tvojí desky. Je to, já ti to připomenu, je to track číslo, teď to tady...
1: Já myslím, že to je z Kordoby.
0: Z Kordoby?
1: Dvanáctka.
0: Je to jo, je to dvanáctka. Počkej. Jo, je to dvanáctka. Mělo by to být ono. Něco k tomu, k té písni?
1: No tak to je z té fáze už jako potom odloučení té minulý lásky,
0: ano.
1: Kdy jsem tak jako podnikla takový manévr, že jsem jako utekla do toho Španělska, kde jsem si myslela, že mi ho tam jako nic nebude připomínat, že budu moct jako se tam nadechnout, ale bylo to přesně naopak, vlastně jsem ho tam ve všem viděla. Mhm.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Rozálie je mým hostem a ještě vám od ní pustím další muziku a v skutku je to nádherná záležitost. Nejsou to Iron Maiden, jo? Nejsou to ZZ Top, nejsou to AC/DC, ale má to v sobě originalitu a hlavně atmosféru, protože to vychází z rozárčený duše. Když to řeknu takhle, nadneseně, a s tím souvisí moje další otázka, můj dotaz. Rozálie, ty si píšeš muziku a texty výhradně sama.
2: Mm-hmm.
1: Nespolupracuješ s někým jiným,
2: ne.
1: S nějakými skladateli, všechno si píšeš sama.
2: Jo.
1: Takže s tou kapelou hrajete výhradně tvoje věci.
2: Mm-hmm.
1: Co se týče aranžmá pro tu kapelu, děláš taky výhradně sama, nebo to děláte dohromady s klukama?
2: To dělám s klukama, protože já jsem takzvaný pískač, teď jsem zjistila, že se tomu takhle říká. Mě to vás tom říkal táta, že jeho tatínek, teda můj dědeček Svatopluk Havelka.
1: Hudební skladatel, velice slavný.
2: Hudební skladatel, ano. Tak ten vlastně trošku jako vkládal naděje do táty, že taky jako bude ho následovat a bude skládat. A táta, jak se mi zmínil, že dokonce mu nabízel dvě metody, že jako když jako nebude teda studovat tu skladbu, tak jsou i takzvaní pískači, kteří prostě to mají v hlavě a jenom to jako vysvětlí, že právě těm, co jsou už jako vzdělaný. Takže já jsem takový pískač, který prostě má tu představu, ale nemá absolutně žádný hudební nadání, protože jsem prostě lempl a nikdy jsem tomu nedala ne, prostě
1: miláčku,
2: čas.
1: Můžu tě
2: neumím
1: opravit.
2: Noty, nic.
1: Ty prostě máš hudební nadání. Ty nemáš hudební vzdělání, když
2: já
1: už teda.
2: Já jsem řekla nadání?
1: Ty jsi řekla nadání.
2: No vidíš, tak.
1: No, to jsem si říkal, že už bys byla velmi, velice
2: ne, to už je fakt přehnaná skromnost, to ne.
1: No, to je pravda.
2: Nějaký nadání by se našlo, ale z vzdělání teda žádný. A takže jednak teda zásadní člověk je Honza Balcar, který krom toho, že teda hraje teďka i se mnou v kapele na kytary, všechny možný, tak právě se mnou byl v tom studiu a poslouchal ty moje představy a zhmotňoval je potom. A důležitý byl i třeba Petr Tichý, toho si tam vlastně slyšel, kontrabasista, který taky já mu řeknu představu a on to pak zahraje, nabídne. Já řeknu jo nebo ne. A takhle jsme vlastně tvořili v zásadě to album Láska hlína rýč. To první album Korzetier, to je převážně jenom harmonika a zpěv, takže tam moc jako o aranže nešlo. A pak tam jsou dvě písničky, které jsme ještě jako nepouštěli, já ji tady pak možná třeba zahraju, ale ty jsou jako víc do toho, jedna jako do Balkánu, druhá je taková jako dechovka cirkusová, tak na to jsem zase oslovila Tomáše Kůgela, který napsal, rozepsal to jako tu aranž do těch dechů, takže no, ty jsou asi zásadní, no.
1: Mm-hmm.
2: A vlastně nikdo jiný už ani do toho nekecá, takže opravdu jenom
1: no zase, když do toho kecá víc lidí, tak už je to potom není ono. Mm. To je pravda. Ty kluci jsou jak starý? Ty jsou tvoje generace nebo?
2: Nebo
1: jsou to nějaký zkušenější muzikanti, starší třeba?
2: Starší, neřekla bych starý, to bych asi urazila. Hlavně s Tomášem jsem chodila kdysi, takže...
1: Takže nebude starý, no jasně.
2: No, Tomáš je o 8 let starší a Honza Balcar, to bude tak 45 maximálně. No.
1: Tak to jsou mladí kluci, hele, to ti můžu potvrdit. Jo. To rozhodně. Na to jsem se chtěl zeptat, ano. To složení tý současný...
2: Je mu míň, ale to je to jedno.
1: Je mu míň?
2: No.
1: Tak
2: 43.
1: Tak on bude mít radost, že vypadá tak vyzrále.
2: Asi
1: to
2: jo.
1: Zase chlapi potěší. Rozálie, prosím tě, jaký je složení tý současný kapely tedy? O kontrabosu jsme mluvili, o kytarách jsme slyšeli, teda taky mluvili.
2: Mm-hmm.
1: bicí jsem tam taky slyšel, takový spíš jazzovější než rockový.
2: Jazzový úplně spíš takový jako trošku latino, jakože, no. Protože Michal Cába, můj bubeník, tak toho znám zase z času, kdy jsem tančila flamenko, jo, protože on je úžasný flamenkovej perkusista, hraje na kachon, takže hodně vychází z tohohle, má tam různý alternativní takový bubínky, plechovky a tak. To mě baví, když ten jako zvuk těch bicích není tuctovej. A pak je tam, no a pak máme teďka turné, který jsme jako odjeli na jaře kapelový, tak tam se mnou byli tři dechaři, saxofon, trombon, trumpeta a vlastně Petr Tichý, basista, hraje na tubu i, takže takovýhle složení.
1: Velice zvláštní.
2: No a pak teda já na držky.
1: Jo.
2: A no to je všechno, nic jsem asi nezapomněla. Jo, a ještě flamenkový kytarista Filip Zubák, no, mm-hmm. Že tam mám vlastně jako dvě kytary. Filip se specializuje vyloženě na flamenko, no.
1: Proč už netančíš flamenko?
2: Tančím.
1: Vážně?
2: No, kdyby si přišel na koncert s kapelou, tak já tam právě i tančím. No 23. července v Rýgráčích budeme mít zase koncert
1: to
2: velký.
1: Ještě připomeneme. Takže pozor, zdůrazňuju. Mm-hmm. 23. července v Rýgráčích, to je open air scéna v podstatě. Jo. Od kolika tam budete tak zhruba hrát?
2: Já myslím, že od 7. Takže nebo od 8.
1: Večer, tak. Zkrátka. No. Večer, ono je tam lepší přijít dřív. Trošku si jako tak udělat hezký pocit, jo, připravit se na to a já tam budu. Počkej, co je to za den?
2: Středa. To můžeš, ne?
1: Středa můžu! To je super! Tyjo. Já jsem se bál sobota, neděle, víš co? Nebo úterý. Tak ve středu můžu, tak tam budem určitě. Dobře. Tak, na to jsem se chtěl zeptat, já se chci zeptat ještě na spoustu věcí, ale teď si pustíme další nádhernou skladbu, kterou jsi mi nabídla, a to je ten single, je to ono?
2: To je ten poslední single ze září, to je právě Kdy se loučím s tou starou láskou, tehdy se mi zdál sen. Jo, to se mi poprvé stalo, že se mi teda ta píseň se zrodila ze snu, kde jsem se jako loučila s tou starou láskou a říkala jsem mu, že svěřím to svoje srdce někomu novýmu. No.
1: No to bys byla blbá, kdybys to neudělala. Že jo? A to nebyl ten, jak se jim říká, ten windsurfing, ne, ten jak...
2: Surfista, ne.
1: Surfista, to byl jiný.
2: Surfista, to už je dávno pase, to už mezi tím právě proběh románek normálně s českým klukem a ten už je taky pase a teď je nová láska právě.
1: To je krásný, jak ten život plyne dál a dál, stejně jako tahle nádherná, pozor, teď se nedělám vůbec žádnou prdel. Tahle ta nádherná písnička.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková spovědnice na rádiu Beat.
1: Rozálie, bavili jsme se o tom, hrali jsme si píseň Sen o růžích, je to aha, tak? Která byla fakt úžasná, musím říct.
2: Děkuju.
1: Přesně to popisovalo asi ten stav, co si cítila. A říkala si, že se ti zdal sen a podle toho snu, nebo ten tě inspiroval, nebo ne, ten konec vztahu inspiroval ten sen, asi zřejmě, že jo? A sen inspiroval
2: takový,
1: písničku.
2: To bylo takový symbolický, protože já jsem se furt vlastně, i když jsme se rozešli, tak strašně dlouho potom jsem se ještě nemohla jako úplně oddělit od toho člověka, jo? Toho dotyčného. A pak jsem jako potkala někoho novýho a až v tom snu jsem fakt jako se s ním rozloučila, že jsme se jako fakt řekli, hele, je konec, tak se rozloučíme a od té doby fakt vlastně se to vyřešilo. Takže jsem o tom pak napsala. No
1: ano, proč to říkáš tak upejpavě, v pohodě.
2: Protože jsem to jenom zopakovala, to, co už jsem
1: no
2: řekla.
1: Dobře, tak no dobře, tak jako fajn. Tak, hele, třeba já osobně potřebuju zopakovat některé informace několikrát, jinak je zapomenu a vůbec se nevnímám.
2: Tak snad se ti to teď vrylo do paměti.
1: No, teď se mi to určitě vrylo. Zeptám se ještě na to skládání. Mm-hmm. Totiž, kdy, za jakých okolností, to jsem pochopil, kde tě nejvíc napadají ty melodie, nebo ty texty, respektive taková ta debilní otázka, mm-hmm, kterou mě klade, nebo bylo kladeno dřív, co mě dřív napadne, jestli muzika nebo jestli text, a já jsem vždycky odpovídal jakdy, ale to je tak half on half, ale nejlepší je, když tě napadne text a muzika dohromady. Hmm. Máš také tuhle zkušenost?
2: Jo, myslím si, že to je 90% těch mých písniček takhle vzniká.
1: To ti závidím, že 90. Hmm. Protože to je nejlepší, tam už se ti formuje atmosféra, nálada té písničky, přesně, frázování, všechno. Hmm. A ještě jeden dotaz o tom skládání. Třeba jsem dělal chybu, že spíš, jo, teď ještě, když si předtím někde palba, že jo, kalba, a napadne tě, ty jsi v tom mrtvolným spánku, ne? A napadne tě najednou melodie, jo, nebo text. Mm-hmm. A vždycky jsem si říkal, dobrý, vole, si budu pamatovat ráno. Ráno vstaneš a ani prd. Takže jsem pak teď to dělám tak, že když mě to napadne, tak se donutím vstát. Já už jsem v tom věku, kdy už se můžu donutit vstát, jo. Mm-hmm. Protože občas už nedospávám, jo. Mm-hmm. Tak to je ta výhoda věku. A tak si to samozřejmě nakvákám do telefonu a jdu. Mm-hmm. Jak to má, stalo se ti někdy, a u toho snu je to asi pravda, nebo to potvrzuje ten sen, mm-hmm, že se v noci, že tě v noci probudí nápad? Takhle o tom chci mluvit.
2: Ne, v noci nesmím být rušena ani nějakým nápadem, jako to prostě.
1: Počkej, ty tomu nápadu dokážeš jako přikázat, jo?
2: No ne, zatím se mi to nestalo, že by mi nějaký nápad vyrušil z mého posvátného spánku, protože jsem fakt strašně protivná, když mě někdo jako ruší při spaní. A tohle se stalo s tím snem, že se mi zdál až fakt jako kránu, že jsem se krásně jako, že se to dovyřklo v tom snu, já jsem se probudila, zaplakala a už byla píseň.
1: Tak vlastně,
2: už vlastně během oběda už jsem si ji pouštěla jako k jídlu.
1: Super. No. Super, a s tím nesmí někdo rušit posvátný spánek. Ani nápad, přátelé, jo? Mm-hmm. Ani nápad hudební, ani dejme tomu textu, nesmí Rozálie rušit. Chtěl bych být u toho, ne, že bych tě prudil v noci a rušil tě, to ne, ale chtěl bych být u toho, až tě jednou napadne, jako v noci tě probudí nápad na písničku a ty zrušíš a řekneš, jdi do brle, seš úplně blbej nápad, bude s tebe blbá písnička, jestli tě budeš rušit. Ne, no. Počkej, ale to přijde, jako, ty máš čas, ty jsi ještě mladá holka, ale jo, ono to pak chodí, pak jak člověk stárne, víš. Mm-hmm. Ale to už jsou takové teorie, to nebudem tím zatěžovat.
2: No každopádně je to nevyspytatelný, jako ano. Stát se to může úplně kdykoliv, jakkoliv. Poslední dobou většinou se to děje, když jsem jako v takovém nějakém klidu. Já jsem jako strašně ráda sama, navzdory tomu, že teda jako mám někoho a jsem zamilovaná takhle, zároveň furt si jako chráním svoji jako samotu a cítím, že prostě v tu dobu je to pravděpodobnější, že mě něco jako napadne, jo.
1: A když jsi v klidu?
2: Když jsem v klidu sama, když mě právě nikdo neruší ve spánku ani přes den, tak prostě to, tak se to děje, ale někdy se to jako stane i v nějakém jako spěchu a to pak, já mám furt teda u sebe, bohužel mobil, nemám nějaký jako magnetofon, co se to dřív nadávalo.
1: Ale ten mobil stačí, ne?
2: No ten mobil je, na tohle je to fakt jako skvělý a proto se od něj nemůžu úplně jako odtrhnout, protože tam mám právě ten diktafon, kde prostě si furt nahrávám nějaký nápad. No. Ať tak. Už jako, když řídím, tak si tam nahrávám třeba jenom jako verše a nebo prostě si do toho broukám něco a tak.
1: No tak jsou různý muzikanti, někteří naopak složí ty největší pecky svoje třeba tím, že jsou ve stresu, že jsou pod tlakem, že mají
2: no, tak to vůbec.
1: Problém.

0: Ano, no, no, o tom mluvím. Hmm. No, já když vydechnu, tak nenapíšu ani notu. To je jedno. Dobře, o tom tvým klidu a únicích, jak vždycky zdrhneš někam do světa, o tom bych si taky rád s tebou popovídal, ale teď je ta vhodná chvíle, přátelé, aby Rozálie zahrála live. Jo, takže pozor, klidně, to budete pak vidět na záznamu obrazovém samozřejmě, že tady, no vem si sluchátko, vem si, co chceš.
1: No jo, to bude dáme,
0: můžeme dát zvukovku, jestli chceš, jako, jestli to všechno funguje.
1: Já když se tady bavíme furt o tý jako duši, že jo, a tak mě napadá písnička, která právě mluví o té romantické duši, ale v těle, to už nebudu citovat, to zaspívám písničce.
0: To zpívá písničce.
1: Ta píseň se jmenuje Underground ze Sametu. Takže raz, dva, tři, jo, slyšíme se.
0: Slyšíme se, je to dobrý.
1: Tak jo.

ty jsi měl nabito. Od sobotního rána já měla upito,

duše v těle kurvy, no tak si čumte a valte bulvy, jen ty nečum a mrzky se mnou v podlahu a pak mi báseň napiš. Romantická duše v těle kurvy, no tak si čumte a valte bulvy, jen ty nečum a mrzky se

0: Jo! Tak to bylo skvělý. Přátelé, já jsem tady do toho musel vskočit. Jednak s dotazem na Rozáli. Zahraješ nám ještě jednu živou, ne, potom?
1: Když budeš bylo... chtít, tak jo.
0: Já budu chtít určitě teda. No. Já myslím, že nebudu sám. Mm-hmm. A chci poznamenat jednu tu věc. Vrátím se k tomu mejdánku, mini mejdánku, ne s Jezírkem, ale kde se si, jo, Jezírko ne, po té derniéře Marty, tak jo, tam si takhle si vzala tu harmoniku a ti vyzvali kolegové, že jo, a začala si hrát. Aha. A já jsem čudněl jak vrána, ačkoliv jsem kohout. No a přesně jsem si říkal, kde se to v té něžné holce vzalo, tady tyhle ty opravdu takový, samozřejmě myslím,

0: obsahem, jo. Realistický kuplety takový s tím pohledem na reálný život. Samozřejmě strašně poeticky ty tvoje texty jsou, klobouk dolů, to musím říct. Překrásný, včetně muziky o tvém zpěvu, ani nemluvě. Takže děkuju. Opravdu nádhera. Musel jsem to prostě veřejně říct, protože přátelé, to není žádnej nějaký moje pokrytectví. Já pokrytec snad ani tak moc nejsem, tak trošku možná jo, ale v tomhle případě rozhodně ne. Tak to je fakt skvělý. Takže to si pak určitě ještě dáme. No a teď si dáme Ivana Hlase. Miláčku, vrať se, si jdem to znova, tuhle písničku mám hrozně rád. Ta je v podstatě taky na téma lásky, ale takový to Hans Paulský zpracování.
1: Mm-hmm. První BB u nás. Radio Beat.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
3: Přátelé, letí to 22 hodin a 3 minuty a jsme už ve třetí hodině rokový spovědnice. Mým hostem je půvabná hudebnice, herečka, zpěvačka, skladatelka, textařka. Teď jsem to řekl snad komplet, ale určitě ještě něco chybí, ale to podstatný, to jsem opravdu řekl. Máme ještě hodinku, ještě, přemluvil jsem jí, pozor, že ještě jednou zahraje živě, protože se nám to hrozně líbilo, tak počítejte, no, za takových 20 minut, tady zase zazní, teď jsem chtěl říct akordeon, a jsem si říkal, že to slovo jsem si zakázal, držky Rozálie, tady... Ještě jsou to držky. Představ si, kdyby to byla držka. To by chtělo strašně. Zazní držky Rozálie a její nádherný hlas opět zazní stejně jak z nahrávek. Tak teď Kysáci Crazy Crazy Nights. Je to taková trošku bláznivá noc dneska, i když ne tak moc. My jsme z Rozálie docela decentní, si myslím, a určitě to tak zůstane.

0: Roková spovědnice.
1: Ano, Roková spovědnice je v plném proudu a je velice osvěžující, aspoň pro mě. A je to díky mému hostovi, jak se říká, když je ženská host, hostce, to zní strašně. Ty jsi ta textařka, mi poraď s tou češtinou. Prostě, ne, nebudem to zkoumat.
2: Mýmu no, hostovi, už jsem někdy hostku slyšela, ale je to hodně jak debilně, divný slovo.
1: To je přesně ono. Tak prostě Rozálie je mým hostem.
2: Klidně budu hostem.
1: No, buď hostem, jasně. Když se na tebe někdo podívá, tak prostě si nebude myslet, že jsi chlap. Takhle řeknu. Takže mě to moc baví a máme tady zase vidobu, jo, jako správný kohout, vidobu pár příjemných semínek šťavnatých. Mm-hmm. Tak tady píše kdo? Ivan píše. Ahoj Dané, super zpovědnice, jako vždy. Když Rozálie pustila první skvělé písničky, byl jsem ohromen. A zároveň mi nevím proč, vytanula na mysli Amy Winehouse.
2: No, tak tu jsem měla v seznamu, ještě jsem
1: to ještě pustíme.
2: Ivane, tu já ještě budu chtít pustit určitě, ano, protože ji miluju.
1: Tak a já pokračuju v Ivanových slovech, tedy nechtěla by si Rozálie střihnout Back to Black v nějakým aranžmá na držku?
2: Na držky asi, nebo...
1: Asi na držky. Tady je psáno na držku. Ne, myšleno na držky. No jasně.
2: Jo, no já vlastně se jako zdráhám těch coverů, jako moc to nemusím. Nebo mám odpovídat jako jo, nebo to byla jen tak otázka jako...
1: Neodpovídej, já jsem chtěl doplnit otázku, no. Hraješ nebo hrála si vůbec někdy nějaký covery?
2: Já jediný, co jako řadím do svých koncertů často, jsou písničky Edith Piaf, nebo respektive jedna zásadní pro mě, No je ne regrette rien.
1: No jasně.
2: A... to je nějak prostě, i když říkám těch většinou, jako nerada zpívám písničky po někom a už vůbec jako po Amy Winehouse bych si to fakt asi nedovolila, tak ta Edith Piaf mi nějak jako sedne, nebo jako prostě zpívá se mi strašně dobře a jako, no... Nevím, jak bych to říkal.
1: No, no, ta pěvka takže... je...
2: A sedí to k tomu, k těm držkám, že jo,
1: no,
2: to sedí.
1: Takže ty,
2: jo,
1: máš, no, ty máš šanzonový projev, to je jasný, no, že jo, k těm držkám to sedí a já myslím, že i já tedy jsem se nikdy, já jsem se francouzštinu učil tedy, jo, ale mizerně hovořím a mizerně rozumím, jo, v hospodě se domluvím, jo, nebo když potom s nějakýma Francouzema paříme, tak pak už se rozumíš vždycky s každým, že jo. I s Číňanem nakonec, ale co se týče té písně, kterou se jmenovala od Piavky, ta je moje nejoblíbenější, ona je z takového pozdějšího období jejího, kde už jako by šla a ona a ty dva mladí skladatelé, že jo, jí to nabídli a ona to nakonec vzala a tuhle písničku zaspívala a byl to taková labutí píseň Edith Piaf, si myslím zrovna. Je to tak, přátelé, takový, no, nevím, jestli by to neměla zaspívat spíše Rozálie než já, jo, je to takový...
2: Mám to zaspívat? Já ti to můžu i zahrát, kdybys chtěl.
1: Fakt jo?
2: No jasně.
1: Tak jdem do toho, že vem si...
2: Rovnou?
1: No, vem si držky. Jo, a ještě to mezi tím, když budeš ladit, já vím, že držky se neladěj, ale počkej, tady mám ještě jeden, prosím tě, jo, tohle jsme viděli a tohle ti musím ještě přečíst, Rozárko.
2: No.
1: To se mi strašně líbilo. Tady. Čau Dané a Rozálie. Svěží vítr od vás zvané jako z Itálie. Bez vás povědnice směju se čím dál více. Díky, Loša. Máme to i ve verších. Tady máš konkurenta, bacha. Lošo, děkujeme moc. No a teď zkusíš teda tu pěvku, jo?
2: No tak já to zkusím.
1: A já myslím, že to dopadne určitě dobře. Tak...
2: Jo, ještě si vezmu sluchátka, to vypadalo líp. Jo, mě, jako ve studiu.
1: Jo, máš to dobrý? Nechceš nalejt střik nebo něco?
2: Ne, dobrý. A mám ji zespívat celou? Nebo až ti to přestane bavit, tak na mě nějak...
1: Mě to rozhodně bavit nepřestane, takže klidně celou, jo?
2: Dobře.

0: Bravo! Ty vole, tak to bylo luxusní. Jak bych tak stylově, co bych k tomu mohl říct. Rosalie, merci beaucoup.
1: De rien. De rien. Avec plaisir.
0: Super. S radostí, jak říká Rosalie, nám tuhle píseň zahrála. No ale hraješ to na koncertech tady to, nebo...
1: Tohle dávám často.
0: Dáváš, viď?
1: Jako si... přídavek.
0: To, hele...
1: To je hezká totiž pointa všech příběhů, který vždycky vyprávím, jakože ničeho nelituju, že jo?
0: Ano, tak to je strašně dojemná, řekl bych, až osudová píseň Edith Piaf. A byla jsi u jejího hrobu někdy?
1: Ne, proč?
0: No ne, no tak jako se podívat, kde leží ta.
1: A já vlastně ani nevím, kde leží.
0: V Père Lachaise. Mm-hmm. Nebo na Père Lachaise. Slavný hřbitov v Paříži.
1: Paříži. No. Aha, no, no vidíš, tak to jsem prošvěla, jsem v Paříži byla poprvý a už říkala jsem si, že nejspíš naposled, protože mě to tam strašně vadilo. Nedat chladně. A já jsem tam byla teďka v září. Jo,
0: počkej,
1: takže...
0: ty jsi chodila po těch takový ty slavný ty památky?
1: Ne, jako... vůbec ne. Já jsem někde jako u Montmartre, nebo takhle, byla jsem ubytovaná někde u Montmartre, ale no. Z Montmartre se stal takový jako Disneyland, jo. Tam prostě objíždějí ty vláčky s těma turistama, ty zákoutí, kde prostě byla natočena Amélie, nebo že Woody Allen tam točil. Ty to prostě úplně sprznili, tu Paříž, tyhle to ty je, vlastně jako to legendy.
0: To je Boulevard Clichy, Moulin Rouge, tam je to na hovno.
1: No.
0: Musíš do takových těch uliček z druhé strany, kde jsou arabský a černošský čtvrti.
1: Mm-hmm.
0: Seš v půr, tak čumíš nahoře na ten, no, jak se jmenuje ten kostel, no. Víš, kerej, jak je to, schodíš, ček němu takhle.
1: Jo, no vím, no, ale nepamatuju si, jak se jmenuje, tam je, samozřejmě.
0: Já už jsem taky sklerotický.
1: Sacré-Cœur,
0: ano, děkujeme, děkujeme. A za Sacré-Cœur je ten slavný náměstí malířů, že jo, kde je takový to... Sáry, náměstí malířů, nevíš, no to je jedno. Tam je pivo drahý jako svině a dole u těch Arabů, tam je to skvělý, skvělý víno a tohle. A to jsou, je to takový divočejší a je to furt Montmartre. Ale Père Lachaise to je ve čtvrti Belleville, pozor, kde se narodila a bydlela Edith Piaf.
1: Aha.
0: Byl jsem tam u toho baráku, normálně, tam žijou Číňani hlavně teďka, jo. A tam... ten její barák, tam taková nějaká vošuntělá cedulka, že tady se narodila, žila nějaký čas Edith Piaf. Normálně jako ošuntělej barák, já jsem čuměl jak z jara a pak jsem došel na Père Lachaise a tam mě nějaký tety starý, jsem to nemohl najít, to je docela velký hřbitov. Já jsem se jako u Edith Piaf jsem tam něco tam krákal, rozumíš? Mm-hmm. Oni mě ukázali, protože tam střední před chvílí byli. A ona je pohřbená v rodinný hrobce takový. Edith Piaf ještě jsem hledal, že mám resta, toho jsem to jsem taky nemohl najít. A toho jsem našel podle smradu jointů, protože od tam tačili zrovna nějaký hašišáci, rozumíš? Se mu poklonit, tak to tam. Tak to je Père Lachaise. Tak jenom to Edith Piaf. Mm-hmm. To je všechno, co jsem k tomu chtěl jakoby říci. Hraješ to nádherně, musím říct. A to je s tím orchestrem. Víš, jak ten film o Edith Piaf, já nevím, kdo jí hrál, hrál jí skvěle ta herečka. A tam je právě ta scéna.
1: To je
0: jedna
1: nádherný
0: z posledních
1: film, no, se fakt poved.
0: A tam je ta scéna, jak ona to zpívá. Hmm. To je strašně dojemný.
1: To je úžasné.
0: Padaly slzy jak hrachy. A ten orchestr, to je nádhera.
1: No já chci právě příští album udělat s orchestrem. To je moje vize. A musím na to sehnat prachy. Takže to jen tak jako říkám do éteru, kdyby někdo náhodou měl navíc nějaký prachy, tak mi je může poslat a já natočím krásný album.
0: Přátelé, diktujeme účet.
1: Fakt?
0: Chceš fakt nadiktovat účet?
1: Jo, tak to byl vtip, aha, dobře. Tak.
0: No nebyl to vtip, já klidně nadiktujem účet.
1: To si stejně nikdo nezapamatuje, když ho takhle nadiktuješ, nebo jo?
0: Pište si.
1: Dobře, pište si. A počkej, co když tam pak něco přistane, tak co já s tím pak? To může jen tak přistát.
0: Natočíš desku,
1: no tak natočím desku, nebudu se ptát, kdo, co, že jo.
0: Hele,
1: tak,
0: nebo víš co,
1: 25,
0: počkej, no. Teď mě napadá, člověče, že asi tady ty finanční transakce, kdyby jsme nabídli, tak by to možná bylo proti nějakému právním zvyklostem našeho rádia. Mm. Ale napadá mě úplně něco jiného. Webovky máš, ne?
1: Webovky mám. Rozálie web se to jmenuje. Rozálie web. Rozálie.cz.
0: Rozálie dohromady web. Jo. Mm-hmm. Tak, výborně. A co pak?
1: To je celý.
0: Rozálie web, takhle jenom, jo.
1: No, rozálieweb.cz?
0: Jo, .cz, jasně.
1: Web dvojitý v.
0: No jasně. Takže kdybyste se chtěli něco o rozárce dozvědět a
1: jo, tam je na mě kontakt, nějaký mailový
0: a tam můžete se domluvit, pokud se vám její muzika líbí. Skutečně to není na to, aby někam šla kalit, jo, ale je to proto, aby jsme podpořili muzikanty český. Tak o to mi šlo především. A teďka tady někdo píše, duše se nestrácí, to je hezký odkaz. Si můžeme vyložit, jak chceme. V každém případě my si teď pustíme zase z alba, ještě připomeň to album.
1: Album se jmenuje Láska hlína rýč a tohle je právě titulní píseň, která se jmenuje stejně. A hraju tam na ní s Adrianem Rasso, což je takový kanadský kytarista, skvělej, gypsy jazzovej především, ale natočil desku třeba i s Fanfare Chocarlia, který taky zbožňuju. No a já jsem prostě měla tu čest, že teda je součástí téhle písně a že se mnou udělal on právě, ano, toho jsem zapomněla na začátku ještě zmínit, že ten právě dělal aranž téhle písničky zase. Nějaký moje pokyny, ale převážně teda on.
0: Já chci jenom poznamenat takovou velice důležitou věc. Kdyby tvoje muzika byla blbá, tak on by s tebou asi desku nenahrával, že jo?
1: A ještě ne, tomu... ale zároveň si myslím, že je hodně na holky. A víš, jak jsme se seznámili totiž? Já jsem totiž jako normálně faninka, když mi bylo... Ty od 19 nebo no, takže no, 10 let, jsem za ním přišla po koncertě pro podpis. On se mě zeptal, jestli bych mu neporadila nějaký obchod s absintem. To jsem tehdy jako nevěděla, ale zeptala jsem se mámy, jestli o nějakém neví. Máma vždycky nemá ráda tuhletu historku, že vypadá, jako kdyby byla jako piják absintu. To ne, ale má prostě větší přehled v tomhle, no. A takže jsem mu poradila ten obchod. Vyměnili jsme si kontakt na Facebooku a prostě po 10 letech skoro jsem se mu ozvala, že prostě plánuju natočit desku a jestli náhodou by třeba nechtěl být součástí a on prostě to přijal. Takže to je příběh. Náš.
0: Jo, to zní jako normálně docela jako seriózní historka. Mm-hmm. A jak jsi teda přišla na to, že je na ženský?
1: No prostě,
0: nemusíš mluvit
1: tak
0: o tom.
1: Tak se na něj podívej, najdi si ho prostě krásný, jako Johnny Depp, to je prostě.
0: Mm. To je pravda, kdybych byl Johnny Depp, tak bych byl taky asi na ženský. Dobře. A ještě jenom doplním, prosím tě, zase důležitá informace. Na tom Rozálie web dohromady, .cz, můžou si objednat posluchači tu tvoji desku, nebo
1: to
0: kde
1: ne,
0: se k ní dostanou?
1: To plánuju, jako to plánuju. Teď bohužel teda vinily jsou vyprodaný, ty musím dotisknout, takže ty teda prosím vás budou až na podzim. CDčka mám a budu je prodávat na koncertech. Já vždycky prodávám prostě po koncertě CDčka i vinily, když je zrovna mám, a plakáty. Ty mám, těch mám hodně. Ty jsem vytvořila v rámci teda turné. No a takže na koncertech, přijďte na koncerty, ty jsou na webu vypsaný. My jsme teda teďka dokončili turné, ale dalších prostě asi 30 koncertů v létě bude, jo, takže...
0: Kdy bude ta nejbližší?
1: Nejbližší, ježiši, nejbližší jeden je ve čtvrtek v Mělníku a to je právě solo po dlouhý době. A v úterý příští, za týden 19. je v La Fabrice v Praze, taky solo Taky solo. Teďka bude hodně solo. A příští velký s kapelou v Praze 23. července v Rýgráčích.
0: To jsme mluvili, ano.
1: No, ale pak jsou ještě další s kapelou, je jich docela dost v červnu, ale všechno je to na tom webu.
0: Jasně, bezvadné. No. Takže tenhle
1: a pokud
0: čtvrtek,
1: ne, tak to tam dám zítra.
0: Tenhle čtvrtek, dneska je úterý, ano. Rozárko. Dneska je úterý a tenhle čtvrtek se Žmíhaníku.
1: Mm-hmm.
0: Tak, to je ten nejbližší
1: no,
0: skrát.
1: No, já jsem z toho nervózní.
0: Tak jdeme na toho chlíváka, kytaristu. Který je skvělý na kytaru. A natočil s tebou tuhle tu nádhernou tvou píseň, je to tak?
1: Ano.
0: Tak jdem na to.
2: Asi potřebuji vidět tvoje oči, slyšet tvůj hlas, aby stín se pootočil.

asi potřebuji slyšet tvůj tep, vnímat jeho chtíč, z mýho srdce vysát jed, ale teď ti vracím klíč. Promiň, je to pryč.

0: Povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Rozál je tady stále se mnou. To je dobře, ještě máme půl hodinky do konce tady toho úžasného večera, který já si tady užívám na 100%.
2: Já doufám, taky.
1: Že jo, veď?
2: Jo, moc.
1: Já jsem ti říkal, že ne. Tak pokecám, jak v knajpě bychom byli. Prosím tě, když jsem poslouchal tu pěvku, jak jsi zaspívala, se skvělou francouzštinou mimochodem. Ty jako mluvíš francouzsky nebo ne?
2: Tak
1: nebo
2: se
1: naučila jenom ten text takhle dokonale?
2: Teď ji jako oživuju. Já jsem docela slušně mluvila, když mi bylo 12, protože jsem chodila na francouzský liceum jeden rok. A pak jsem to úplně zapomněla, že jsem to vůbec nepoužívala. A teď se k ní vracím. No. Mm-hmm. A jak se říká, jazyk se nejlíp naučíš, když ho máš v puse, takže tímto způsobem zase.
1: Rozárko, zeptám se, hrála jsi v zahraničí už někdy? Asi jo, že?
2: Teď jsem právě měla koncert, nebo teď jsem měla koncert ve Francii první, dva koncerty. A musím teda říct, že mě tam pozvala principálka jednoho cirkusu, která si oblíbila moje album, přestože je v češtině. Já jsem to vůbec jako nepochopila, ale ona si neustále prospěvuje voní, voní, voní. Což je píseň, kterou chci taky teda pak když tak ještě zahrát. Pod zvonaškou. No, nebo už ne vlastně.
1: Jo, budeme radit ještě.
2: Jo, no tak to je tato právě, jsem chtěla ještě pod zvonaškou zahrát. No, ale stejně si myslím, že když jsem na konci dala tu pijavku, tu, co jste tady teďka slyšeli, to, je ne regre, to já, tak to stejně mělo největší úspěch. Přestože teda jsem Češka, tak prostě oni všichni říkají, že to zpívám jako dobře, bez přízvuku, takže to mě potěšilo.
1: No. Mně to taky přišlo, že je to bez přízvuku.
2: Ale jinak jsem zpívala...
1: To jsem studoval na Sorbonně.
2: Děkuju. Ale jinak jsem měla koncerty taky v Americe. Před rokem, před dvěma lety už to bude. To jsem teda si připravila speciální program v angličtině, že jsem právě ty své průpovídky přeložila do angličtiny a i některé písničky. A hrála jsem v New Yorku v Bohemian National Hall. A pak jsem teda měla i tu čest zahrát v Kennedy Center ve Washingtonu.
1: Jaký to měl úspěch?
2: Dobrý to bylo, dobrý. Jo, tak já samozřejmě se nehodí, abych říkala, že lidi byli úplně jako hotoví ze mě, jo.
1: No, to je jedno. Kdo může, nebo kdo si zahrál někdy takhle... v Americe nebo ve Francii, jo, jsou kapely, jsou interpreti, kteří tam byli dobří čeští. A ty mezi ně určitě patříš. Navíc jsi v podstatě, doufám, že tě to neurazí, ale taková nastupující generace, ale tak to trošku, já vím, že už tě spoustu lidí zná. To jsem zjistil. To je jenom takový debil jako já, jsem tě tak dokonale neznal, ale už jsem byl na jednom tvém koncertě, teď půjdu na další a poznám tě dokonale a nakonec ten dnešní večer, ty pecky jsou skvělý. No mě to napadlo, když se vracím k pijavce nebo k té písni, její nejslavnější, tak právě ty tvoje písničky přeložit, já vím, že je to hrozná kláda, jo. Přeložit do francouzštiny a hrát nějaký klub ve Francii, z tebe se tam prostě posedou ty lidi.
2: Myslíš? Pro?
1: Já se myslím. No protože ne kavry tam zpívat, svoje věci.
2: Jo.
1: Samozřejmě tam tu pijavku střihnout, aby si je navnadila. To je jasný. Jo, po případě, když Ježíšmarja, jak se jmenovala, ta, tu jsem měl taky rád, taková šanzonérka, taková černovlasá, Mikáro nosila, no. Mirel Matěje. Jo, teď tam prdneš prostě jednu pijavku, jednu Matěje a všechno jinak to bude Rozálie. Navíc to bude znít zádeně Rosalie, jo. A teď, ne, ale teď si nedělám srandu. Jako přeložit to do té francouzštiny a zkusit kluby, ty šanzonový, tak ty Francouzi jsou strašně, oni jsou nacionalističtí v tom, teď to nemyslím pejorativně, jo, nějak zlé, ale oni si chrání tu svoji kulturu, tu svoji muziku a hned tak nějaký britský nebo americký rocker je neoslní a oni opravdu milujou ten chanson, tomu odpovídáš jako s tím tvým stylem, který je osobitej, to není jako něco. To není jako Pijavka nebo jako Matěje, ale je to tvoje. Je to Rozálie. Tak, Matěje, Rozálie, ještě se mi to... Víš co, uvažovala se, že bys to zkusila?
2: Ono je to jako vábivý a působí to tak jako exoticky, jako ty můžeš hrát i ve Francii, ale já vlastně potom, co jsem si tam zahrála ty dva koncerty, tak jsem zjistila, jaký já mám štěstí, že můžu hrát v Čechách a na takový úrovni, jako hraju teď už. Tím myslím, jako, že opravdu ty koncerty mám, že ty lidi chodí, že teďka prostě se nechci chlubit, i když trošku, jo. Jsem vyprodala Hibernii s kapelou a vlastně jsem si uvědomila, jak je to skvělý, že se mi to povedlo tady a hlavně já prostě to, že jedna věc je pro mě ta muzika a druhá věc, ale jako nepostradatelná, se obávám, je to, jak já ty písničky uvádím během těch koncertů, jo. A jak tomu dávám ten příběh a jak vlastně improvizuju a reaguju na diváky. A to jsem zjistila, že prostě v té Francii nemůžu zatím teda, jo. Že zatím prostě ten jazyk neovládám natolik, abych v něm měla takovouhle svobodu, jo. Takže postupně třeba, až jako budu si jistější v tom jazyku, tak třeba se o to někdy pokusím, ale zatím teda vlastně jsem si uvědomila, jak mě to hrozně baví, jak je to svobodný být tady a uvádět to v češtině a zpívat si v češtině. No. A myslím si, že já třeba už mám teďka na tom posledním albu Láska Hlína Rýč, mám písničku ve španělštině, jednu, ale mám další dvě a teďka vznikla jedna písnička ve francouzštině, takže spíš než ty písničky stávající překládat, což ale taky můžu zkusit, tak věřím, že třeba časem mě začnou i napadat, jo, v tom jiném jazyku.
1: Jasně, chtěl jsem to říct, že psát češtině a pak je překládat do španělštiny, francouzštiny či angličtiny, tak je lepší, když v tom jazyku vzniknou.
2: No ale víš co, trvalo mi 22 let, než jsem si osvojila češtinu natolik, abych v ní začala skládat, že otvořit, takže to bude asi ještě proces, než se naučím francouzsky.
1: Já si myslím, že máš času dost, je ti 29. Mm-hmm. Jo. Takže byl bych v klidu.
2: Tak já budu v klidu teda.
1: Hele, padla tady jedna, byl mail nebo SMS-ka, nevím, o Amy Winehouse, jestli ji tam nechceš pustit. No. Že ta tvoje muzika má hodně, co se týče, jak jsem to pochopil, podobnou náladu, nebo občas podobnou náladu, nebo atmosféru, jako hudba Amy. Mm-hmm. Tak co jsi vybrala? Pustíme.
2: No oni jsou to právě i ty texty té Amy, které jsou strašně silný, osobitý a asi nevím, jestli připomněla ta tvorba Amy, možná ta píseň Sen o růžích, protože ta je ovlivněná určitě Amy, ale už jako Amy v tom albu Black to Black je ovlivněná prostě 60kama, že jo, a těma girl groups z 60, takže jsem jí chtěla pustit. A jak se ptali, jestli jsem byla u hrobu Edith Piaf, ano. A já jsem říkala, že nebyla, tak jsem ale byla v Londýně u domu a vlastně toho jako pomníku Amy Winehouse tehdy, když ještě zemřela navíc, jo, to bylo to léto, co zemřela, tak já jsem tam asi o měsíc později jela s tátou, který tam měl koncert a vzal mě sebou, já jsem tehdy, že s ním nějak tancovala Charleston a byli jsme se tam podívat v tom Camdenu, kde prostě jako vzniknul, že za ten měsíc prostě vlastně obrovský jako pomník, že spoustu svíček a kytek a fanoušků, co tam furt jako vlastně byli a truchlili. Takže tam jsem byla. A dokonce se nějak stalo, že to jsme pak viděli večer ve zprávách, že asi hodinu předtím, než jsme tam byli, tak její tatínek dokonce rozdával fanouškům její oblečení. Takže to jsem minula.
1: Mm-hmm. Není to takový...
2: Smůla.
1: No ne, já vím, no, rozdávat oblečení.
2: Ty bys nechtěl mít tričko Amy Winehouse nebo Johna Lennona třeba, nebo nevím, jako, kdo ale je jo, tvůj chtěl. Idol, nebo...
1: No, já mám idolu víc, což o to, ale jako, No ne, tak to je, každý to, na to má
2: Braille
1: asi...
2: Braille Ivana Hlase třeba.
1: Nebo... Braille Ivana Hlase určitě mít budu. Protože se oženem v hospodě a já mu je prostě seberu. Hele, necháme tohle vejít. Pouštím items. A je to, to mi popíš, je to back to Black.
2: Ano, a já jsem si říkala, že bych chtěla pustit něco takového mín známého, a nemohla jsem se rozhodnout, nakonec jsme tady jako první našli jednu z těch variant. Back to Black jsem objevila teďka demo té nahrávky, která mě hrozně baví, protože je taková prostě syrová. A dokonce tam ještě zpívá trošku jiný text, je vidět, že si to pak ještě jako hnulo. Tak to je ono.
1: Ano, je to Amy Winehouse, ne Winehouse, ale Winehouse, jsem blbej. A je to skladba Back to Black v závorce Original Demo.
2: Aha.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: rádi. No. Teda. My jsme zase milé překvapení a nejsme sami, jo. Poslouchej, pro Rozálii. Po tý Piaf se nám koulí slzy po tvářích. Nevěřil bych, že se na beatu takovýhle krásný rarity dožiju. Moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů Marcel a Štěpánka z Liberce.
1: Tak moc děkuju, přijďte na koncert v Liberci, teda my jsme byli teďka nedávno, kde jsme to byli? Ve Vratislavicích, no, to bylo kousek. Tak asi zase za rok, no.
0: Tady další... No tak už v Liberce nebudete?
1: No, no asi zase za rok, anebo nějaký festival, já teďka nevím, někde poblíž určitě, jo.
0: Liberičáci jsou strašně hybný lidi, jo.
1: Já miluji totiž, víš co, miluji kino Varšava v Liberci. To je nádherný prostor, jednou jsem tam už měla koncert.
0: No dobře, no tam budeš až za rok, teda říkáš. Tak,
1: no on tam totiž Varšava... moc lidí nepřišlo, to se totiž ví o Liberci, že tam vždycky je strašně malá účast a proto tam nikdo nechce pořádat koncerty, jo. A já vždycky si to musím nějak jako vydupat, protože mám slabost pro tuhle oblast, jo. Ale jako moc se to nevyplácí, jako.
0: Tak to si budeš muset, miláčku, nějak voševovat sama potom. Hele, ještě jeden teda stihneme. Ahoj Dané, super pořad, super host. Tak už mám poradu ze další oblíbenou akordeonistku. Aha. Nebo držkařku, zdraví Jirka z Pardubic. Rozárko, to jsem se tě chtěl zeptat. Mm. Radůza asi znáš.
1: No jasně.
0: No, já jsem s ní dělal kdysi nějaký rozhovor na jiném rádiu, tak live, že celou dobu hrála. To bylo velice zajímavý, ona je taková svérázná, tedy aspoň tehdy byla. Měl jsem takový pocit, jestli má ke mně důvěru nebo ne, to je jedno. Ale bylo to strašně zajímavé a ty písničky jsou nádherný, jo. Co si budeme povídat. A další můj výborný kamarád, kterým se znám mraky let. Venca Koubek, říká ti to něco?
1: Jo, říká, no.
0: To je takovej držkařský underground, bych řekl, protože on je svérázný člověk, taky herec, taky muzikant, jo, textař vynikající, povídky píše. A setkali jste se někdy osobně s Vencou?
1: Ne.
0: A on dělá výborný festivaly na jihu Čech. Má tam takový statek a zve tam, ale výborný
1: ten jeho syn se o to stará a dělá tomu i hudební dramaturgii.
0: No, ale taky začal, Vašek. A začal s tím ale Venca, že no, tak to já vím, jo. Že to dal synovi, že jo. My už to předáváme
1: tam jsem
0: dětem.
1: Tam jsem hrála a právě to bylo, oni vždycky dělají to skvěle, že udělají víkend, že jo, a který jako, že jedna kapela tam hraje pátek, druhá v sobotu, že jo, a lidi se tam můžou i ubytovat, že jo. A já jsem tam tehdy hrála po Radůze právě, já jsem tam hrála ten druhý den, aha. Takže to bylo skvělý, protože já Radůzu jako miluju, obdivuju hlavně teda ty její první alba s harmonikou, to bylo jako pro mě úžasná inspirace.
0: Protože ona hraje na kytaru, mám dojem, že ona...
1: No, teď tak. Už hraje, ona hraje asi na všechno úplně, no. Ale ty jako její pozdější alba už jsou pro mě trošku jako vzdálený, ale já jsem právě na ní chodila jako malá s rodičema do Balbinky, že? Proto jo. To tehdy bylo taková jako pro mě událost, že jsem v září v té Balbince si taky zahrála.
0: Kde no. Jsme byli u toho,
1: kde
0: bylo to skvělý.
1: Byli, no.
0: Rozárko, končíme, je mi to strašně líto.
1: Mě taky.
0: Já bych asi hoďku klidně možná nevydržel, ale to už toho další
1: bude. Já
0: přijdeš zás? No dobře, já tě
1: ne, beru. Fakt to bylo úplně skvělý, protože takhle jako by měly podle mě ty rozhovory vypadat, že to je dialog, víš, jako mě už to nebaví, jak se furt ptají to samý, jo, ale takhle to je prostě strašně zábavný.
0: Čeho,
1: takže ti děkuju, já to ti
0: no
1: fakt
0: já ti
1: jako, jako nepodkuřuju nějak, to si myslím, že už je zbytečný na konci pořadu, že jo, to jako.
0: Na konci pořadu no. Podkuřovat, to je fakt už, to je pase.
1: Takže upřímně, to bylo fakt skvělý a děkuju, že jsi mě pozval konečně.
0: Máš opravdu pravdu, že to bylo skvělý, protože fakt to bylo skvělý. Vem ty držky do svých něžných rukou. A na rozloučenou nám zahraj, ty jsi chtěla zahrát ještě, nebo já jsem tě přemluvil, že zahraješ ještě jednu písničku, o ty nám něco krásně řekni.
1: Já si zase tak dlouho přemlouvat nenechám.
0: Tak to je dobře, zase prostě.
1: Tu pod zvonačkou asi.
0: Jo.
1: Zahraju, to je
0: jak
1: taky
0: si ta francouzka jí zpívá? Ta z toho cirkusu si říkala? Nebo
1: jo, ano, že ta jo? Principálka malá toho cirkusu.
0: Tak vidíš, jak já si dneska pamatuju všechno. Já měl jenom

0: pustíš střih dneska. Tam. Dobrý. Hele, tak počkej. Musíme to nějak oficiálně
1: jo, ukončit. Tak to je úplný ukončení.
0: To teď je 55, takže už je to. Teď letí je to, veď mě taky, no právě. Rozálie, miláčku, bylo to úžasný. Zpíváš nádherně, hraješ nádherně, píšeš výtečně. Muziku i texty. Rozhodně to zopakujem, ano. A rozhodně se objevíme, když se to objevíme v červenci na tom koncertě na těch na tom Rígráku.
1: Ano, to je nějaký Energy Pub Rígrovy sady, tam budu mít koncert s kapelou.
0: A je to, přátelé, ve středu a to já můžu. Rozálie, nebo Rozárka Velková, taky můžu takhle doplnit. Byla dnes mým hostem úžasná, půvabná, talentovaná dívka. Děkuji moc za návštěvu, měj se hezky.
1: Já čau, moc čau. Děkuju.
0: A teď máš slovo, respektive notu.
1: Pod zvonařkou srdce bije, nad níž hne plamen. Pod zvonařkou

vytáhl si na mě jak dvě esa raněnýho kluka. A zvony zvoní, zvoní, zvoní a jaro

Pod zvonařkou modlíš se zas k Nuselskýmu mostu, když na koberci klečíš a mě opíráš si o stůl. Pod zvonařkou dvě labutě, napuštěná vana, čekáš, kdy zas z pušky mojí přijde další rána. Že ti to za to se mnou stojí, když se tvý srdce tolik bojí, nenech se zmást, že slzy roní ta drsná holka, co před tebou stojí. A zvony zvoní, zvoní, zvoní, a jaro voní, voní, voní, a slzy roní, roní, roní ten malej kluk, co přede mnou stojí. Pod zvonařkou vstávaj mrtvý z nejtemnějších hrobů, pod zvonařkou se smíláčku zase do bot obul. Pod zvonařkou, za zvonařkou nikdo nesmí stát. Pod zvonařkou bydlí kluk, co má mě děsně rád. Že ti to za to se mnou stojí, když se tvý srdce tolik bojí. Nenech se zmást, že slzy roní ta drsná holka, co před tebou stojí. A zvony zvoní, zvoní, zvoní, a jaro voní, voní, voní, a slzy roní, roní, roní.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Co, co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. Klub.radiobeat.cz

0: Uniklo vám na beatu?
1: Michale, tak samozřejmě víme, proč si tady nová deska, spoustu nových koncertů a prejžiť bude 70.
2: No, to víš, tak čas, čas běží, ale vážení.
1: Pozor, teďko, já když se na tebe dívám od sebe, jak dlouho, daleko, metr a půl, no. Ty vůbec nevypadáš na 70 let.
2: Tak to děkuju.
1: Vypadáš dobře na 80.
2: Tak to potěší, ale jako hele, ve mně ta schránka, to už začíná být. Proměňuju se v takovýho toho titanmana různě, různýma hřebíkama, umělejma kyčlema a tak dále. Ne, ale tak jako, hele, pokud člověk stojí na pódiu, má z toho radost a lidi taky, tak jako nestárneš v podstatě.
1: Je tam něco, co a teď vážně, jako co cítíš, jako že jde pomalejš, jako že, no nemyslím chůze, jako ve hře na kytaru,
2: no,
1: ale...
2: Chůze, že jo, to pro klouby, kolena, tak to je klasika, už v tomhle věku to začíná trošku jako už vrzat, ale já jsem samozřejmě absolvoval nějaký operace a já jsem rád, že zase můžu stát na tom pódiu, předtím jsem seděl, ale teďka vlastně můžu to kytary držet, což je ta nejpřirozenější pozice pro mě, že prostě a užívám si to.
1: Tak to máte ve výběru podle mě nějakou jako chorobu, protože když tady byl Klauda Krišpín, tak ten zas nemohl sedět. Jo?
2: No, ten si musel vždycky stát. Lehal. No, jako...
1: A ten to měl kvůli plotně nebo kvůli něčemu?
2: Taky, no, já to mám taky. Tohle, to jsou, ale pojď dál, zdraví. Jsou Vánoce, ať nás nic nebolí, ať jsme šťastní.
1: Já jsem právě začal tou novou deskou, jo? Nová deska by měla vyjít v dubnu, je to tak, příští rok?
2: Ne, nová deska, pokud to všechno vyjde.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.
1: Classic Rock.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, hráli jsme si od Zeppelinu krásnou Going to California, na západní pobřeží USA se vrátíme, ale až nějak dopadne hokejový zápas Anaheimu z Las Vegas. Už se hraje třetí třetina a vypadá to, že by Colorado mohlo už dneska poznat soupeře pro finále konference. Tak, kalifornské věci teď ale řešit nebudeme. Mimochodem v Kalifornii je 9 večer a ještě mají čtvrtek. U nás už odstartoval pátek 15. května 2026 a ráda konstatuju, že 5 minut před 6. nejsou už ani před Brnem kolony kamionů. No, včera to díky svátku u Němců a Rakušanů teda bylo něco. Aktuální provoz zpomalují místy nehody. Třeba Střeboně, na Stráž nad Nežárkou, to je silnice 34. Tak jak je odpočívadlo parkoviště Málka, no s tou udírnou, tak v těch místech se srazil náklaďák s osobákem a hasiči tam budou silnici čistit od pohonných hmot. A na výjezdu ze Staré Boleslavy na Mělník po 311 na konci Bolky, tam jak jsou zahrádky, tak tam leží škodovka na boku. Vy už ale vstávejte, dneska ještě tak trošku jako popracujeme a bude víkend.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
2: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Do dopoledních hodin má být zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne postoupí k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách už jen přehánky, výjimečně bouřka. Večer má ubývat srážek i mraku, teploty 11 až 15, na horách kolem 6 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Cyklista Ballerini vyhrál 6. etapu Gira d'Italia po hromadném pádu v závěru v Neapoli. Nejlepším Čechem byl Jan Hirt, dojel 72. a v celkovém pořadí klesl na 19. místo. Růžový dres lídra udržel Portugalec Eulalio. Fotbalová disciplinárka rozdala vysoké tresty. Slavista Chorý má stopku na 6 zápasů za faul loktem v derby se Spartou. Douděra vynechá 3 utkání za urážky rozhodčího, 8 zápasů si nekopne Mozes z Karviné, a to za zlomení čelisti libereckému Hodoušovi. Sněmovna vyzvala ke zrušení sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se má příští týden konat v Brně. Usnesení prosadila vládní koalice, opozice jednání bojkotovala a církev i organizátoři vyzvali ke smíru a dialogu. Experti na asistovanou reprodukci chtějí umožnit umělé oplodnění i ženám bez partnera. Ministerstvo zdravotnictví návrh aktuálně zvažuje. V Česku se díky reprodukční medicíně narodí asi 10 dětí. A nakonec Brno připravuje rozšíření digitální komunikace pomocí umělé inteligence. Radní schválili zadávací řízení na vznik jednotné AI platformy a také akční plán kybernetické bezpečnosti města.
6: Řešení poběží na městské infrastruktuře, což zajistí plnou kontrolu nad daty i provozem. Součástí projektu bude nasazení chatbotů pro web města i weby městských částí a také interní AI nástroje. Platforma umožní automatizaci vybraných pracovních procesů a dodavatel zajistí kompletní dodávku včetně hardwaru, softwaru, implementace a následného provozu. Systém bude připraven na další rozvoj. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10 milionů korun bez DPH. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
4: Ani jsme si nenadali a je tu pátek 15. května. Dnešní první zprávy touto informací končí.
3: Classic rock.

Fanoušci Iron Maiden správně zbystřili, protože Železná pana touhle písničkou vždycky dává signál, že už koncert začne. Tak koncert Maidenů tady bude, už za měsíc, vlastně necelý 14. je máme v Hradci Králové. Zatím můžete třeba zítra zajít do klubu Vagon na Pražské národní třídě, kde bude hrát Iron Maiden Revival Praha. Mimochodem dneska tam budou Pardubáci AC/DC Tribute. A ještě mi vlastně došlo, že na Iron Maiden se momentálně dá zajít do kina, ten jejich nový, skoro 2 hodiny trvající dokument dávají bijáky napříč republikou. A co se děje zajímavého dneska a o víkendu u vás? I o tom bude naše dnešní společná směna. Uděláme pár pozvánek, tak pokud nějakou máte, připomínám, že telefonní číslo do Beatu je 210 32 33 34. Na SMSky je tady brána 720 001 222. E-maily směřujte na studio@radiobeat.cz a nebo použijte beatáckou aplikaci.

Tohle byly Genesis a kapela s názvem Odium Humani Generis, to je z latiny a znamená to nenávist k lidstvu, bude zítra hrát v Mladé Boleslavi. Lord Ville pozval další informace, píše, Ave zveme všechny černé duše a příznivce kvalitního black metalu zítra na koncert do KD v Mladé Boleslavi, kde se tentokrát rozlije polská zčernalá krev. Na divadelní scéně vystoupí hned dvě polské black metalové kapely, jak jsem říkala, Odium Humani Generis a taky Above Aurora. A tuhletu dvojici polských kapel ještě doplní našinci Identity z Pardubic. Tak díky za tuhletu pozvánku. Další mám do Jablonce nad Nisou, kde v klubu Stage dneska bude bubenická show Miloše Mejera, který zítra společně s Dimitry hraje v Třinci. V Kulturáku v Davli dneska bude Michal Pavlíček doprovázet Moniku Načevu a s nimi tam bude taky kvartet Pavla Bořkovce. No a ještě tady mám pozvánku do Dolan u Klatov, tam na koupališti proběhne motosraz a zítra večer tam třeba taky zahrají kapela Doga anebo Alžběta. A tohle to je Leila od Erika Kleptna a Drakend Dominoes na beatu.

Laylou, tedy Patty Boyd, měl první za ženu kytarista kapely Beatles George Harrison a pak mu ji přebral Eric Clapton. Tenhle ten příběh si myslím velmi dobře znáte a třeba vy dneska potkáte svoji osudovou lásku. Je 15. května a v tento den v roce 1967 se konal večírek pořádaný Brianem Epsteinem na oslavu dokončení alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No a tam prý poprvé se Paul McCartney setkal se svojí budoucí manželkou, fotografkou Lindou Eastman.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: V Kladně Rozdělově na Smečenské někdo trefil autem lampu. No tak, když nic horšího. 3 minuty před 6:30 začíná trošičku už doprava houstnout. Už je na 43 ze Svitav na Brno fronta před Lipůvkou. A tady pozor taky, pokud jedete na Lipůvku od Nového Hradu u svaté Kateřiny je bouračka. A opatrně na plzeňské dálnici na Prahu ještě před Berounem na 27. kilometru za Zdicemi stojí u kraje auto s poruchou. S kávou, společnou kávou, Býťáci, budeme pokračovat.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Do dopoledních hodin má být zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne postoupí k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách už jen přeháňky, výjimečně bouřka. Večer má ubývat srážek i mraků, teploty 11 až 15, na horách kolem 6 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: V nominaci slovinských hokejistů na mistrovství světa je i brankář Lukáš Horák, rodák z Mostu. Kouč zařadil také obránce Perčiče ze Slávie a útočníka Štebiha z Třebíče. Pražští policisté už znají totožnost všech mužů, kteří při fotbalovém derby Slavie se Spartou napadli spartianského brankáře Surovčíka. Případ prověřují pro podezření z výtržnictví. Víte, kolik nás loni stála poslanecká sněmovna? 1,5 miliardy, o 170 milionů méně, než měla přidělený rozpočet. Proti roku 2024 to ale byl nárůst výdajů o téměř 117 milionů. Policie v Praze čelí čím dál častěji pokusům o uplácení.
2: Během 4 dnů se strážníky pokusili uplatit dva muži, kteří porušili zákon. Jeden nabízel 10 000 korun za prominutí dopravního přestupku, druhý se pak snažil vyvléct z nelegálního pobytu. Oběma teď hrozí až 6leté vězení za trestný čin uplácení. Ještě doplním, že za celý loňský rok bylo zaznamenáno pouze 6 případů. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec AŽD Praha převezla na trať Kopydlno Dolní Bousov experimentální bateriovou vlakotramvaj. Výrobce ji chce na Jičínsku testovat v běžném provozu. Vozidlo má jezdit po železnici i městských tratích. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
3: A my budeme pokračovat v dopravě, ne tedy po železnici, ale po D0 velkém pražském okruhu. Zrovna se mi ozval Martin.
4: Prosím tě, okruh od letiště směrem k D1 za výjezdem z toho posledního tunelu před výjezdem na Vestec, hned za tunelem, jsou v levým pruhu 4 auto v sobě čerstvě, takže asi bude problém.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Počasí neporučíme a tak se pořadatelé motosrazu rozhodli, že ta akce, co měla proběhnout zítra na Koupáku v Dolanech u Klatov, takže pro nepřízeň povětrnostních podmínek se přesouvá na září. Tak děkuju FC, že mě na to upozornila. Martin ten zase volal, že na velkém pražském okruhu směrem od letiště na brněnskou dálnici hned za Cholupickým tunelem je bouračka 4 aut, tak opatrně. No a má informace, ta se týká Mikea Oldfielda. Tento britský multiinstrumentalista a hudební průkopník má totiž dneska 73. A my to oslavíme jeho temnější skladbou, pro níž vytáhl rodinný příběh. Jeho dědeček se ze světové války vrátil jako hluboce zlomený muž, což vedlo k psychickým problémům u Oldfieldovy matky a celé širší rodiny. A o tom, jak válečné hrůzy rozežírají lidi i zevnitř, o tom v doprovodu Mikea Oldfielda bude zpívat Luke Spiller ze skupiny Straps.

15. května 2026 dneska má narozeniny 73. Mike Oldfield. Ten svůj nejslavnější kus Tubular Bells napsal v pouhých 19 letech. A tohle mistrovské dílo pak mělo několik pokračování a zazní i v Praze. 13. září si užijeme oslavu 50 let od prvního vydání Tubulárních zvonů. V O2 Univerzu zahraje velký soubor vedený dlouholetým Mikeovým spolupracovníkem Robinem Smithem. Se svým bombardákem si kapela Olympic na nadcházející víkend zaletěla na Slovensko.

Jízdu playoff NHL ve druhém kole hokejistům Anaheimu zastavili vegaští zlatí rytíři. Ti dneska v Kalifornii vyhráli 5-1 a celou sérii proti Kačerům pak 4-2 a ve finále západu nastoupí Hertlovci proti Nečasovu Kolorédu. Tak co zavolá reprezentační trenér Lukášovi Dostálovi, že by byl rád, kdyby přijel taky na mistrovství světa? No, necháme se překvapit. Ve druhém utkání noci další český gólman Jakub Dobeš sice inkasoval třikrát z prvních čtyř střel, ale i tak nebyl střídán a bylo to v pořádku, protože pak už nepustil nic a Canadiens v Buffalu vyhráli 6-3 a mohou pozítří na svém ledě slavit postup do semifinále Stanley Cupu, kde už na ně čeká Karolína. Tohle to je George Thorogood. Na rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ne, že bych si to přála, ale trošku jsem čekala, že srážka čtyř aut za Komořanským nebo Cholupickým tunelem udělá na velkém pražském okruhu z letiště na D1 velký problém. Naštěstí tomu tak není, tak asi se trefili v nějakém šikovném místě. V Praze na Vinohradech na křížení Šumavské s Moravskou se srazila dvě auta a jedno tam po té nehodě leží na boku. No a pokud jste vyjeli z Chomutova na most po 13, tak na začátku mostu, jak je ten kruhák u části Souš, tak tam se řeší ťukanec dvou osobáků. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Do dopoledních hodin bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, mraky se začnou protrhávat a hlavně v Čechách už jen přehánky ojedinělé bouřky. Teploty 11 až 16.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Golfistka Patricie Macková nejlépe z českých hráček rozehrála turnaj Ladies European Tour v Hamburku. Po prvním kole je se skóre 2 rány pod par na děleném 18. místě. Kousková a Zapletal Koželuhová jsou o 10 příček níž. Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Skuhravý vyhlásil osobní bankrot. Podle insolvenčního rejstříku dluží 8,5 milionů korun. Soud mu povolil oddlužení, Skuhravý dluhy spojuje s dřívějším podnikáním. Policie zadržela 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii odcizil během bohoslužby z baziliky v Jablonem v Podještědí a policie už prý tuší, kde by mohla být. První malý modulární jaderný reaktor by mohl v Česku vzniknout v Moravskoslezském kraji. Aktuálně se zvažují lokality, jedním z míst jsou Dětmarovice. Stavba by mohla začít kolem roku 2035.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
3: Švýcarsku dnes začíná už 89. mistrovství světa, sledovat ho bude i náš sporťák Petr Plintovič.
4: Češi vstoupí do šampionátu dnes večer ve Friburgu. Soupeřem Rulíkova výběru bude na úvod Dánsko. Utkání proti loňskému semifinalistovi mistrovství světa začne ve 20 hodin a 20 minut. České hokejisty čekají na úvod turnaje 2 zápasy ve 2 dnech. Zítra večer nastoupí proti Slovincům.
3: Dnes se hrají ještě duely Finsko-Německo, Švýcarsko-USA a Švédsko-Kanada. Skupinová fáze bude až do 26. května. Největším favoritem bookmakerů na titul mistrů je Kanada. Českému týmu sázkové kanceláře příliš šancí nedávají. Zájem o sázení podle všeho bude podobný jako při loňském šampionátu.
5: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
6: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
0: Classic rock.

Po Whitesnake si dáme Juraja Heep s pozváním na jejich říjnové koncerty u nás. Budou hrát v Ostravě a taky v Praze. Do Olomouce už dneska zajíždí zahraniční návštěva. V Mountain Rock Café budou hrát Animals, vedení jejich bubeníkem, zakládajícím členem tohoto bandu, Johnem Steelem. Jinak mimochodem, příští středu se na tuhletu partu můžete taky vypravit do Kyjova. Teď ale Juraja Heep na beatu.

0: V Birminghamu včera proběhl 15. šipkařský večer Premier League, který ovládl Brit Luke Humphries. Ve finále porazil Welshana Price a v semíčku světovou jedničku Littlera. No a Humphries si takto prvním letošním vítězstvím v tomto seriálu jako poslední zajistil účast ve finálové čtyřce tohoto ročníku, kde bude ještě Littler a taky Welshani Clayton a Price. Jinak poslední večer té základní části se příští týden hraje v Sheffieldu a to velké finále bude hostit londýnská O2 Arena 28. května. Dneska je 15.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Taekwondista Tomáš Sitek skončil na mistrovství Evropy ve čtvrtfinále a medaili nezískal. Český reprezentant nestačil v kategorii do 74 kg na Azerbajdžánce Agajeva. Začátkem června se v Praze Troji uskuteční světový pohár ve vodním slalomu. Závody proběhnou od 5. do 7. června a vstupenky už jsou v prodeji, tentokrát výhradně online. Adam Ondra přelezl v Saských Pískovcích extrémně těžkou cestu Idealisten v obtížnosti 12. Výstup je hlavním motivem nového půlhodinového filmu, který mapuje návrat na tradiční saské věže s minimálním jištěním. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+. A nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Vánoci je 15. května 2026 a jestli je u vás dneska nebo o víkendu nějaká zajímavá akce, určitě pozvěte ostatní býťáky. Jarda ten poslal pozvánku, taky fotku, no to je paráda. Upozorňuje, že v neděli se koná další ročník celosvětové akce, která se jmenuje The Distinguished Gentleman's Ride. Tedy jedná se o takovéto krasojízdné okrasu jízdu klasických starých motorek a zároveň o akci, kde se snaží vybrat kačky pro výzkum rakoviny prostaty a podporu mužského mentálního zdraví a prevenci sebevrat. Letos je to 15. ročník. Za ty roky, jak mi Jarda píše, se vybralo už 60 milionů dolarů. A Jarda píše, proč to píše v dolarech, protože on se té jízdy bude účastnit v San Diego v Kalifornii, jak píše a taky fotkou dokazuje na jeho milované Javě 350. Mimochodem, tahle ta akce se bude konat i na několika místech v České republice. Tak až potkáte v neděli krásné motorky, tak znáte třeba i důvod.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30, v Praze na magistrále na Legerově, tedy směrem z Nuseláku do centra, je ukřížení s Ječnou, nehoda přes 2 pruhy. Brzdí se na konci Nuselského mostu. Od Rosic houstne příjezd do Brna po D1 od Prahy. Především je plný pravý pruh pro nákladňáky, nebo takhle, on není jenom pro nákladňáky, ale je plný pravý pruh především nákladňáky, což je oproti včerejšku paráda. I s osobákem se ze Svitav na Brno zaseknete před Lipůvkou u Milonic. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Do dopoledních hodin bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, mraky se začnou protrhávat a hlavně v Čechách už jen přehánky ojedinělé bouřky. Teploty 11 až 16.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Realu Madrid porazili ve španělské lize sestupující Oviedo 2-0. Připomeňme, že Real už před zápasem přišel o šanci získat titul. Ministerstvo financí znovu nabízí státní dluhopisy, pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční s úpisem do 28. června. První emise má objem 20 miliard korun a výnosy se nedaní. Soud potvrdil zákaz bourání Libeňského mostu v Praze. Krajský soud v Brně dal zapravdu antimonopolnímu úřadu, podle kterého město změnilo zakázku bez nového tendru. Liberecká přehrada Harcov se po revizi a nutných opravách opět napouští.
2: Vznikla jako první z pěti děl v Jizerských horách. Důvodem její výstavby byly opakující se ničivé povodně. V případě Liberce o jejím budování se rozhodlo po ničivé povodni v červenci 1897. Do 7 let už město a okolí chránila. Nyní je ze 40% naplněna. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: A nakonec brněnské letiště začne od příštího týdne obsluhovat trolejbusová linka 21. Vozy budou část trasy jezdit na baterie. Spojení z centra města na letiště zrychlí interval z půl hodiny na 20 minut. To byly krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

větší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

Za minutu bude 7:45 a doufám, že vaše uši jsou schopny pojmout trochu divočiny. 15. května se totiž, jak jsem zjistila, rodí hudební vizionáři. Už jsem zmiňovala dnešní 73. Mikea Oldfielda a 79. narozeniny má dneska taky hudebník, producent, vizuální umělec a aktivista Brian Eno. Nemám tu nachystaného nic z jeho propojení s kapelou Roxy Music, kterou spolu zakládal a natočil s nimi první dvě desky, ale mám tu jeho solovou skladbu, která obsahuje i kytarové fofr solo Roberta Frippa z King Crimson, který má mimochodem narozeniny zítra. A ten prozradil, že od Briana jako zadání dostal, že má na kytaru nasimulovat elektrické praskání generátoru vysokého napětí. Tak, ještě dříve, než pustím oheň svatého Elma, tak tu mám od Briana Enoa globálně nejznámější práci. A bacha, je to strašně krátké a je to ikonický zvuk spouštění Windows 95. I to složil on.

Brian Eno má dneska 79. narozeniny a my máme v Číně na beach volejbalovém turnaji ve hře ještě tři trojice. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou vyhráli svoji skupinu a jsou v osmifinále, stejně jako mezi muži nasazené jedničky David Schweiner s Tadeášem Trousilem. No a první kolo playoff ještě taky dneska čeká dvojici Tomáš Semerád a Adam Miroslav Štoček. Tak budeme držet palce a na beatu pouštíme kapelu Yardbirds.

Poslouchali jsme kapelu Yardbirds. Eric Clapton, který byl součástí tohoto bandu, pokračuje v evropském turné a dneska večer bude hrát v Kolíně nad Rýnem. Další koncert v Německu má hned v neděli v Mnichově. A dneska večer dorazí do Sokolovny v Příšovicích u Turnova legenda české klubové scény kapela Mňága a Žďorp. Čerství držitelé ocenění Anděl i Žebřík v kategorii skupina roku, kapela plná nesmrtelných hitů, zahraje i songy z nového alba. A pořadatelé mi napsali, že upozorňují, že koncert, který se měl původně konat ve velkovním areálu pivovaru Rohozec, kvůli nepříznivé předpovědi počasí byl přesunut do Sokolovny v Příšovicích u Turnova. Začátek je ve 20 hodin, takže si dneska večer pěkně užijte Mňágu. Teď na beatu budeme vzpomínat na Otu Petřinu. Pokud si nemůžete vybavit telefon sem ke mně kvůli dopravě, tak je to 210 32 33 34.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Nám tady hodiny ve studiu Beatu ukazují 4 minuty před 8 hodinou. Před námi pátek 15. května 2026. Ve Slavkově u Brna teď máme čerstvou bouračku. Opatrně, tam na Tyršově ulici se řeší srážka osobního auta s motorkářem. Jestli jdete do Brna od Svitav po 34, tak počítejte, že před Lipůvkou je fronta od Milonic a je to až na 40 minut. No a fronty jsou obousměrně na sedmičce na obchvatu Slaného, jak tam u Smečna frézují vozovku. Třeba od Prahy začíná kolona od konce D7 od Knovíze. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytů a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Rádio B. Počasí.
4: Dnes nejprve většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, mraky se začnou protrhávat a hlavně v Čechách už jen přehánky ojedinělé bouřky. Teploty 11 až 16. Zítra převážně zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm i trvalejším ojedinělé bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen výjimečně. Později večer srážky v Čechách většinou ustanou, teploty 9 až 13, v Čechách 16 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejový brankář Dobeš dnes pomohl Montrealu ve druhém kole playoff NHL k výhře 6-3 nad Buffalem. Po třech inkasovaných gólech v úvodu už nekapituloval a Canadiens vedou sérii 3-2. Hertl přispěl asistencí k postupu Vegas do finále západní konference, sezonu naopak po vyřazení Anaheimu končí brankář Dostal. Kdo se dostal kam? Výsledky přijímaček na střední školy jsou v systému DIPSY a zveřejňují je i jednotlivé školy. Cermat zároveň předá školám výsledky státních maturitních testů, které se k maturantům dostanou nejpozději v pondělí. Spojené státy se chystají obvinit bývalého kubánského prezidenta Raula Castra. Případ se má týkat sestřelení letadel organizace Brothers to the Rescue z roku 1996 a obvinění má projednat velká porota. A nakonec Škoda Auto řeší útok hackerů na svůj německý e-shop. Útočníci získali přístup k osobním údajům zákazníků, včetně jmen, e-mail, hesel a historie objednávek. Podle automobilky ale neunikly platební údaje. A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 15. května 2026 a dáme si Ozzyho.

Jen tak, Marcia z Nabítu, to bylo z doby, kdy už Oskar Petr byl za kopečky, teď už je na druhé straně řeky Styx, jinak zítra by měl 74. narozeniny. Tak na té desce, ze které jsme si teď hráli jen tak, spolupracovala Zuzka Michnová a Petr Kalandra s Pavlem Skálou a Olinem Neschlebou. Ten zítra hraje s Norbikováčem a Ivanem Hlasem v Nepomuku, příští čtvrtek u Lasíků v Úněticích a hlavně v pátek 22. nebude chybět Olin v Lokti, aby nám pomohl uvést Zuzanu Michnovou do beatové síně slávy. Během večírku Rádia Beat taky zahraje v rámci velkého narozeninového mejdanu kapela Žlutý pes. Její dva členové, frontman Ondřej Hejma a taky basák Jiří Novotný, zvaný Plech, slaví 75. A k oslavě té dohromady 150. zahraje nikdy neviděný Yellow Dog Big Band. Tedy současná podoba kapely Žlutý pes, doplněná o hosty, muzikanty, kteří kapelou prošli. No a samozřejmě, když už zmiňuji Loket, tak připomínám, že v sobotu pak 23. ročník beatové síně slávy, co by osobnost Zuzana Michnová, tedy bude uvedena již v pátek. V sobotu pak budeme s kapelou Synkopy 61 vzpomínat na textaře Pavla Vrbu, kterého uvedeme in memoriam do beatovky, jako kapelu Vítkovo kvarteto. No a co by píseň, to bude Zdroj Romana Dragouna. Zdroj informací ohledně beatové síně slávy je samozřejmě i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: To, že Rolling Stones letos vydají desku, to už asi víte. Dvě ukázky najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz. No a teď se objevil k jedné z těch dvou novinek videoklip a v něm za pomocí umělé inteligence byla kapela Rolling Stones omlazena. Ne, že by to chlapi potřebovali. Vám se třeba teď budou hodit informace od Šimiho.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Finále hokejbalové extraligy nabídne pražské derby mezi Hostivaří a Kert Parkem. Série na tři vítězné zápasy začnou o tomto víkendu v Hostivaři a budou pokračovat o těch dalších. Zítra se v Praze na Zeleném pruhu konají oslavy 80 let Pragovky, významného týmu pozemního hokeje. Zítra se ve sportovním centru Praha Řepy uskuteční mezinárodní soutěž v taekwondo ITF Songkhla Open. Zúčastní se 250 závodníků ze 4 zemí a ve 3 disciplínách se představí i mistři Evropy. Začátek je v 10 hodin a vstup se neplatí. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

0: Mýťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9:30 na dálnici z Brna na Prahu před Větrným Jeníkovem na 105. kilometru boural náklaďák a trošku se tam zpomaluje. S větším zdržením teď ale počítejte na D1 na příjezdu do Ostravy od Olomouce. Kvůli omezení u Rudné je kolona od Klimkovic a je to tam asi na 20 minut. A opatrně taky na 29. z Tábora na Písek v Serpentinách u Dolních Novosedel boural motorkář. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Do dopoledních hodin má být zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne postoupí k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách už jen přehánky, výjimečně bouřka. Večer má ubývat srážek i mraků, teploty 11 až 15, na horách kolem 6 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: V nominaci slovinských hokejistů na mistrovství světa je i brankář Lukáš Horák, rodák z Mostu. Kouč zařadil také obránce Perčiče ze Slávy a útočníka Štebiha z Třebíče. Pražští policisté už znají totožnost všech mužů, kteří při fotbalovém derby Slavie se Spartou napadli spartianského brankáře Surovčíka. Případ prověřují pro podezření z výtržnictví. Víte, kolik nás loni stála poslanecká sněmovna? 1,5 miliardy, o 170 milionů méně, než měla přidělený rozpočet. Proti roku 2024 to ale byl nárůst výdajů o téměř 117 milionů. Policie v Praze čelí čím dál častěji pokusům o uplácení.
2: Během 4 dnů se strážníky pokusili uplatit dva muži, kteří porušili zákon. Jeden nabízel 10 000 korun za prominutí dopravního přestupku, druhý se pak snažil vyvléct z nelegálního pobytu. Oběma teď hrozí až 6leté vězení za trestný čin uplácení. Ještě doplním, že za celý loňský rok bylo zaznamenáno pouze 6 případů. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec AŽD Praha převezla na trať Kopydlno Dolní Bousov experimentální bateriovou vlakotramvaj. Výrobce ji chce na Jičínsku testovat v běžném provozu. Vozidlo má jezdit po železnici i městských tratích. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Andy Budka. Jeho kapela The Paper Jack slaví 5 let na scéně a vydává tento měsíc třetí desku. Nemyslím, že jako tento měsíc, že to je třetí deska, ale v historii, 5leté historii této kapely je to třetí deska a jmenuje se 5. Určitě taky bude v další hodině řeč o Katapultu, protože Andy spolu s Oldou Říhou taky chviličku hrál asi 10 let, čímž též připomínám, že zítra v Lysé nad Labem končí turné 50 let Katapultu a v pondělí má Olda Říha 78. narozeniny, takhle. A tak to oslavíme speciálním víkendem na Beatu, kde zavzpomínáme taky na Joea Cockera, od jehož narozeniny to příští středu bude 82 let.

A teď k vaší korespondenci a k tipům na víkend. Zdeněk napsal do e-mailu: turné ke dvěma novým deskám zakončí zítra v kolínském městském společenském domě kapely Rimortis a Vanaheim. A co by host se představí Roxor. Začátek je v 7:30. V hospodě u Lípy ve Velichově na Karlovarsku se zítra koná Blues of Velichov. A už dneska si můžete užít hity australských elektrik v podání Pardubáků AC/DC Tribute, jak mi napsal jejich basák Honza, s tím, že hrají od 9. večerní v klubu Vagon v Praze na Národní třídě. Pete zase zve všechny příznivce veselého punku zítra do plzeňského Hi-Fi klubu. Od 20 hodin tam zahrají legendární disharmonici a ska-punková skupina Like. Vašek se osmělil a za celý mostecký hudební spolek napsal: ahoj býťáci, v mosteckém rokáči Vinohrady dneska večer zahraje Purple Mania. Nenechte si ujít největší hity rockové historie se starými rockery a mladou houslovou virtuózkou Eliškou. Ahoj býťáci, Radek Kalimero si vás dovoluje pozvat na dnešní 7:30 do kostela svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Oslavíme tam 70. mistra černobílých klapek, zpěváka, skladatele pana Romana Dragouna, který odehraje výjimečný sólový koncert. Takže mu přijďte určitě taky popřát. Já bych si tipla, že i v kostele zazní skladba Zdroj, nejenom protože se tam hodí, ale taky protože to je kus, který bude příští týden uveden do Beatové síně slávy. Jinak ještě pak zítra Roman hraje na Best Festu v areálu ČSAD Brno v Černovicích, kde bude třeba i Loreta a i parádní kapela Reflections of Karma. To jsou mimochodem oni.

Kapela Reflections of Karma, zítra si je můžete užít v Brně, měli jsme tady i na Beatu, kdy tuhletu poměrně novou kapelu představili jak kytarista Maťo Mišík, tak zpěvák Travis O'Neill a v téhleté partě ještě hraje Tomáš Hajíček mladší, tedy bubeník Krucipisku, anebo Josh Stewart, Australan, kterého známe z působení v kapele Gaia Messiah, takže i tenhle ten basák se tady zastavil. Tak my budeme pokračovat dál s kapelou Shocking Blues a se skladbou Venus, ale ještě než se tak stane, tak jedna pozvánka netýkající se nadcházejícího víkendu, možná už plány máte, ale možná nevíte, jak naložit ze středou. Zastavte se u Beatové pumpě v Liberci. První letošní pumpa nás čeká v areálu Nisa ve středu 20. od 11. do 17. hodiny.

parťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Kamil Střihavka vám zaspívá zítra v Praze v Lysolejích na slavnosti květů. Michal Pavlíček bude dneska doprovázet Moniku Načevu v Davli. To jenom, že jsme si hráli BSP. Stále se řeší nehoda, která je na D1 z Brna na Prahu před Větrným Jeníkovem na 105. kilometru. Nebo máme novou bouračku v Praze na Liberecké ulici směrem do centra. U sjezdu do Zenklovy se v odbočovacím pruhu srazila dvě osobní auta. A nehoda je taky na Dobříšské směrem do centra. Je tam neprůjezdný pravý pruh před křížením s Radlickou. Srazila se tam dvě auta. Tak, dva fešáci nás čekají v další 60-minutovce na Beatu. Je pátek, takže nás zase po dlouhé době, po těch dvou prodloužených víkendech, čeká pořad rockerova rána Andy Budka hostem našeho vejvodáka. Pěkný pátek a pak i vydařený víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
2: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes nejprve většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, mraky se začnou protrhávat a hlavně v Čechách už jen přehánky ojedinělé bouřky. Teploty 11 až 16. Zítra převážně zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm i trvalejším ojedinělé bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen výjimečně. Později večer srážky v Čechách většinou ustanou, teploty 9 až 13, v Čechách 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Cyklista Ballerini vyhrál 6. etapu Gira d'Italia po hromadném pádu v závěru v Neapoli. Nejlepším Čechem byl Jan Hirt, dojel 2.70. a v celkovém pořadí klesl na 19. místo. Růžový dres lídra udržel Portugalec Eulalio. Elektronický systém DIPSY, kde se dnes zveřejňují výsledky přijímaček na střední, má opět výpadky. Server je přetížený a objevují se krátkodobé nedostupnosti. U dánského ostrova Anholt uvízla mrtvá velryba, pravděpodobně keporka, přezdívaný Timmy. Odborníci chtějí při odlivu odebrat vzorky, aby určili identitu. A nakonec Brno připravuje rozšíření digitální komunikace pomocí umělé inteligence. Radní schválili zadávací řízení na vznik jednotné AI platformy a také akční plán kybernetické bezpečnosti města.
4: Řešení poběží na městské infrastruktuře, což zajistí plnou kontrolu nad daty i provozem. Součástí projektu bude nasazení chatbotů pro web města i weby městských částí a také interní AI nástroje. Platforma umožní automatizaci vybraných pracovních procesů a dodavatel zajistí kompletní dodávku včetně hardwaru, softwaru, implementace a následného provozu. Systém bude připraven na další rozvoj. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 10 milionů korun bez DPH. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: To byly zprávy, po kterých přichází Vejvoďák a host.
5: A co takový Andy Budka z kapely The Paper Jack? Rockerova rána na beatu.

0: Rockerova rána na beatu.
1: Výborně, přesně tak, Rockerova rána na beatu. Kluci, je hned na začátek tedy překvapení, protože Andy Budka je tady, Andy, nazdár, hezké ráno.
2: Nazdár, ahoj, čau.
1: Ale krom Andyho je tady taky Ondřej. Ondřej, nazdár.
3: Čau.
1: Je to pro mě, ne že jako úplně překvapení, ale taková jiná situace, protože člověk, když tu má jednoho hosta, tak to vypadá úplně jinak, než když potom má hosty dva.
2: To sami
1: dobře víte, představte si, že si k vám přijde na máte pozvanou návštěvu a ta návštěva si na kvartíru je ještě jednu další. Návštěvu další a potom se to jako nakumuluje.
2: To jsme, jo? Celý my.
3: Právě, jo? To je ono. Sám,
1: jako. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že si to uděláme hezký a že jo, jako...
3: Vždycky.
1: Jo. Prosím vás, dvě otázky na začátek. Jo. Při hodu šipkou se vždycky trefím, co to je za kravinu, to se přece nedá.
2: To já
1: teď jsem to slyšel v té písni v Hulozerovi.
2: A to vymyslel náš velký kapelník a vůdce Jose Botek. Když jsem vymyslel ten text s tím Johnem naším, tak jsem tam napsal jako možná se trefím.
1: Jo.
2: A on mi řekl, ne, ty se trefíš vždycky.
1: Ale do čeho? Jako trojitou, triple dvacítku nebo do padesátky? Nebo
2: kamkoliv chci, kamkoliv chci. Se trefím.
1: Já až takhle je
2: to. No jasa ne.
1: Ty bláho. A kolikrát jsem, sválně, a další otázka, kolikrát jsem vám říkal, že se mám mluvit do mikrofonu úplně přímo na něj? Kolikrát?
2: Asi dvakrát.
1: Ondra dobře se naklání teďko, jo.
3: Já jsem se naklánil právě dobře.
2: No to je Ondra, vole, Timpl nakláněl. Já nejsem nakláněl, vole.
3: Já jsem Ondra nakláněl.
1: Tak, Andy Budka a Ondra Timpl, oba dva pánové ze skupiny Paperjack. Paperjack slaví 5 let, to znamená, to snadně možný, že už 5 let. 5 let jste jako na scéně, že už jako 5 let jste se nepozabíjeli. 5 let už hrajete?
2: No, to je špatně.
1: 5 let vydáváte desky? No, pozabíjeli jste se?
2: Ne, to je špatně.
1: Jo?
2: My jsme spolu už 17 let.
1: A to proto slavíte 5 let, no. Jako, to je hezký.
2: No, my jsme spolu 17 let. Jo.
1: Možná, že jste si toho nevšimli, ale kvůli tomu, že jste spolu 17 let a slavíte 5 let, tak jsme připravili speciální výzdobu ve studiu, tamhle je Django.
2: Ano.
1: A jak tam nakukuje Freddie Mercury, vidíte takhle vedle něj,
2: no,
1: malinko? A potom Gagarinův bratr, tedy taky na licenci, to je všechno kvůli vám. No. Asi, jo. No, věřím tomu, že s váma bude docela sranda, až do 10. hodiny to stejně nevydržíme, jo, to ještě skoro 50 minut. Vybíráte muziku, to je dobře, protože podle toho, co jsme teď slyšeli, to byl Bulldozer, že od Paperjacka. To je skladba, která, to je jenom ta má koule, to prostě tam, já nevím, co by tam chybělo tomu, možná.
2: Nějaká, vlastně ženská tam je v klipu.
1: Jo.
2: Tam nic
1: možná, jak jsem říkal po prvních tónech, že by se měla sejít basa s bicíma, jo, to tam chybělo, jako,
2: to
1: ale...
2: To my právě neřešíme nikdy.
3: Ale to se neřeší.
1: To ty jako basák a ty jako bubeník těžko vyřešíte.
2: Ne, to nemáme. Ani práčky.
3: Věci vůbec nejsou na denním pořádku.
1: Jo,
2: neřešíme.
1: Já jsem viděl několik videoklipů, vaše videoklipy jsou, všechny mají příběh, než vlastně začne hrát ta muzika, tak to trvá strašně dlouho, než se to k tomu dostane. To je záměr, točíte si to sami, nebo někdo vám takhle s tím pomáhá?
2: No, máme takového chlápka, nějakého Filipa, který to, mu řekneme, co chceme, a on nás režíruje. My neděláme nic.
1: Necháte se režírovat,
2: jo? Jo. Občas, když je to blbý, tak mu řekneme, ať to je špatně, tak to mu řekneme jako diplomaticky, aby to pochopil.
1: Takže on to režíruje, ale vy to produkujete.
2: Asi tak,
3: v podstatě tak. No.
1: Kluci, jaká bude další pecka, aby jsme něco stihli taky odehrát?
2: Další pecka bude Láska, sex a rock'n'roll.
1: Tak se to jmenuje ta píseň.
2: Jo.
1: Jo, dobře, i to téma je prostě daný takhle. Výborně, takže bych jí dal. To je ona?
2: Jo, to je ona. To je ona.

0: jako ránu po ránu má Andy Budka z Paperjack. Rockerová rána nabít.
1: Tak co pa, jako o to Andy Budka z Paperjack má ránu pěknou, ale je tady s ním i Ondra Timpl, ten je taky ze skupiny Paperjack, ale vy jste oba dva, jak jste říkali, že už 17 let se znáte, 17 let jste spolu. No. To znamená celou tu éru, kdy jste působili v Katapultu už jako hráči, tak jste prožili spolu, je to tak?
2: Ano.
1: Ale tím pádem logicky to muselo být i ještě před Katapultem, jste museli být spolu. Vy spolu bydlíte, nebo?
3: Asi začneme spolu bydlet.
1: A to je pozor, a to jsme tady neměli. V Rockerově ráno takový coming out, že jako, že byste...
3: Tak to řekneme, ne?
1: Jo?
3: No, řekni to ty.
2: A co mám říct?
3: Že budeme spolu bydlet. Ne?
2: Tak my spolu budeme bydlet.
1: Vzhledem k tomu, že Andy bydlí v Blížejově, tak byste se byli přesouvat do Blížejova.
2: To nevadí.
3: Budeme si blíž?
2: Budeme si prostě blízko.
1: Ne, no. Jako, teď, a teď vážně, já vím, že Andy tak dělal, že jo, dětkovi si dělal, že jo, technika, tahal si mu aparát, že stavil. Já si myslím, že jsme se potkali leta zpátky na Velký Louce v Plasích, kdy hrál Katapult. Dědek, ten už pomalu nemohl vyjít ty schody nahoru.
3: To bylo 2008. Bylo,
1: nějak takhle to bylo. 2008, nějak takhle to bylo. Nebyli jste odbarvení na blond?
2: To by byl Olda, ne, vole?
1: No, Olda.
2: My ne.
1: Tak možná, že by to takhle utkvělo prostě z toho.
3: Já jsi... jsem tam typický Švéd, vidíš.
1: Ano, ano. Ty jsi tady Andy jako logicky do Katapultu prostě přišel, protože už tam byl leta předtím, než jsi tam začal hrát. Ale Ondra, jak se dostal do Katapultu? Kudy šla ta cesta?
2: Vlastně, no má je přes konkurs. Jeden týpek, Jirka Buřič, mě tam, co tam dělal vlastně Jirka?
1: Kluci,
2: jo, on tam dělal,
1: ještě
2: on tam
1: jednou, já jsem to neříkal ještě, jo, ale musíte do toho mikrofonu, že když mluvíte, nemluvíte do mikrofonu, tak vy se slyšíte, ale ty lidi, co to poslouchají na druhé straně, slyší prd.
3: 1-1.
1: Dobře, Andy dobře.
2: 2-2, no.
1: Ondra 2-2 taky dobře, tak teď jo. Můžeš, pokračuj.
2: Tak já teda konkurs, pokračuju, no, takže prostě přes jednoho týpka, který tam dělal technika, jsem dostal jakoby tip na konkurs, tak jsem tam přišel a... Zahráli jsme si asi třikrát, viď? Nebo takhle nějak.
3: Asi tak to bylo.
2: Tři zkoušky byly. No a pak jsem dostal si lano, no.
1: Počkej, a konkurs, to znamená, si přišel a tam seděl Olda a ty jsi mu jako hrál na bubny a Olda
3: co
1: říkal...
3: Co Olda? Já jsem jo, tam seděl. Já jsem taky vybíral.
1: Ty jsi
2: ne, já jsem normálně neřív telefonem dostal nějaký, jakoby od Oldy. Olda mě neřív zavolal a řekl mi, hele, budou se hrát takovýhle a takovýhle věci, tak si je připrav, zahrajem si je, uvidíme, jestli to půjde nebo ne.
1: Jo. No. A ono to šlo.
2: No, ono to šlo, no.
1: No. Jak dlouho to potom šlo?
3: No, 11 let.
2: 11 let?
1: 11 let, no. Kolik desek?
3: Dvě studiovky a jeden živák.
1: Tak to jste nechali ale v Katapultu docela podstatnou část svého života, protože vypadáte mladě docela. Vy jste kdy? 85, 84, to jsou vaše
3: ročníky? On je starší než já.
2: 79.
1: 79, no tak to si furt... Starý, jasně. 79, už podle mě končíš.
3: Konec.
2: No já si taky právě říkám.
1: Jestli to vůbec doděláš do těch desíti. Co vydržíš vůbec?
3: Já to už mám zařízený, to je v pořádku, ať si stárne jak chce. Ale co jsem chtěl, chtěl jsem něco chytrýho říct.
1: No,
3: na to zapomněl.
2: Neriskuj.
3: Já budu riskovat.
1: Ne, asi ohledně toho, že vlastně teda prošel tím konkurzem a hráli jste, že jste nechali 11 let života v téhle kapele teda, no, v Katapultu.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
1: Docela vlastně vás to poznamenalo, tak jak na vás koukám a poslouchám vás.
3: No, zapomínáme. Ne, všechno v pořádku.
1: Jo.
3: Protože, vole, jo, už vím, co jsem chtěl říct.
1: No, vidíš, že jsi si vzpomněl. Aha.
3: No, ne, poznamenal, já už jsem, vole, tím, vole, jak jsem říká, jakoby zasáhlej od 15, že jo. Já se sám sebe nazývám, že jsem katapultolog.
1: Katapultolog.
3: To si píš.
1: Jo, to někde píšou na internetu, že ty jsi v 15 poprvé vystoupil někde v nějaký hospodě.
3: Ty jsi připravený.
1: U vás to vlastně na Domažlicku. I když u vás, to je vlastně u nás, já beru Domažlicko, tak jako to je plzeňský kraj. A k Domažlici mám strašně blízko. No, Klatovy, Domažlice, to je prostě můj region. Jo, jak zpívají ty honem, zvláštní škola, to je můj zaslíbený kraj, všude nápis Zimmer Fry. Jo, tam.
3: No.
1: Takže
3: jsem katapultolog, tím to jasné. A co nás zanechalo, jako co v nás něco zanechalo. Ty vole, bylo to dobrý. A čerpáme pořád. A pak ještě máme, no... Až
1: 11 let v Katapultu, bylo to dobrý prostě. Jo, tak to má být.
3: Nebo ne,
2: Jo, ale poznamenaný jsme teda, každopádně až do konce
3: to
2: života.
1: To je slyšet, i vidět. To, vás lidi ani nemusí vidět, co začíná poslouchat. No. Další pecka od Paperjack, jak se jmenuje a proč? Zrovna tuhle jste vybrali.
3: Budeš mluvit ty nebo já?
2: Já
3: Řekni si. No tak jsme vybrali Mlsnýho kocoura a to je z desky, která vychází 18. května.
1: No počkej, to je zrovna pondělí příští týden.
3: Jo.
1: Že vy jste přišli kvůli tomu, že máte novou desku, to jste mi neřekli. To je bing, to je nádhera. Teď to teprve do sebe zapadlo.
3: Ano, jasná.

0: Žádný pivo a žádný sex, to zase nemusí být úplně blbej den, klidně se to dá jako bez toho vydržet, to si pojďme říct, že jo, nemůžeme být jako furt jako napnutý. Jeden den, to, dáme. Je, to je zpíváno v textu, ano. No takhle, bez toho piva, jo, tam se pak jako sex, ten se dá vydržet, to je dokázáno, že spoustu let se dá, v podstatě celý život můžeš vydržet.
1: Kdo to říkal?
0: No, to ti dám knížku, tato klidně mám v šuplíku. Jeden, no jasně.
1: No, to nejde.
0: Vůbec.
1: No, to nejde.
0: To je jenom představa tvoje, že to nejde. Jde to. Neboj se. Neboj se toho.
1: Já to zkoušet
0: dej
1: nebudu.
0: Si půst, dej si
1: já
0: půst.
1: To neskoušet nebudu.
0: Kluci, nepadla ještě otázka. Máte vy něco, co musíte udělat ráno pro to, aby to bylo dobré ráno, aby to vlastně všechno fungovalo, třeba nějaký rituál. Všednodenní ráno, nemyslím ráno po koncertu nebo před koncertem. Víš, třeba ve čtvrtek, co tak jako děláte.
1: Dostanete. No,
0: jasně, ale ne, jestli máte něco, co vám pomůže. Mě, kdyby se na to někdo zeptal, tak řeknu, ty vado, asi nic. Jo, ale jsou tady tací, kteří mají svoje rituály a proto no se na jako to ptám. Jo. Takže nic, dobře, Ondra?
2: Já musím akorát vypít asi galon kafe.
0: Galon? Hmm. Jo, ty jsi taky ještě poznamenaný, že jsi měl 11 let v katapultu a ještě máš...
2: Normálně ještě musím pít kafe.
0: Ale na galony, ne na litry.
2: Normálně takhle špatně na tom jsem, tyvo.
0: Prostě tebe to tak zblblo,
2: no,
0: že
2: tak
0: už
2: musím opustil, pít galon kafe, no.
0: Opustil centimetry, metry a litry a jedeš palce a galony.
2: Jo, takhle to je, no.
1: To je pravda, no.
2: Tohle ti udělá 11 let katapultu.
0: Já vás poslouchám a byl tady vlastně mladý dědek Michal Šindelář, to je 14 dnů zpátky s Honzou Lichtenbergem, taky že s projektem Blues Not Dead, jejich kapela. A ten je tím taky pošáhl, jo?
1: Taky.
0: A pozor, ale ten tam podle mě nebyl 11 let,
1: 8
0: Michal.
1: Nebo 7
0: že let, jo, jasně, no, ale motal se, že jo. Že
1: jasá, to... no, tak měl doma, že jo.
2: Já jsem teoreticky služebně nejstarší bubeník katapultu, jako.
0: Tolik, tak dlouho
1: zatím,
0: tam
1: to... zatím. Nevíš, co dokáže ten...
2: Roman.
1: Cradle. No.
0: Takže nevíš. Bez ranních rituálů oba dva pánové to dokážete takhle zmáknout.
1: No, jasno ne. Co jako? Stanu a jdu. Já mám čas.
0: Teď jsem si přečetl, že je daleko lepší a zdravější ráno stávat, když zazvoní budík hned, nevyužívat té šance, té možnosti odložit, nebo že si máčkneš na mobilu, že to zvoní za dalších 5 nebo 10, nebo kolik si nastavíš minut, ale že když se probudíš, tak máš rovnou stát a už jako nepropadat ve spánek tím, že si prodloužíš to buzení.
1: Ty vole, já budík vůbec neznám. Já stávám bez budíku. Celý život.
2: Stáváš brzo, ale... Často.
1: No, protože nemám čas, ne?
0: Tak ty bydlíš v Blížejově, tam bys stával bez budíku každej.
1: No, a je to. No, tak ty vole přestěhuj do Blížejova, vole, a uvidíš, co to znamená stávat. Staneš a jdeš.
0: Já dávám 4 a vy můžete říct, co to je teda za pecku, 4.
1: To je vlastně de facto taková písnička pro všechny naše fanoušky a naše nefanoušky, co nás ještě neznají. Posíláme jim kousek štěstí.

0: Vždycky, když ta muzika jde, jako trošku se stišuje, tak poznal, že se blíží konec. Jo?
1: Fakt,
0: no jasně, jo. No, protože...
1: Tak to umíš?
0: Tak člověk jako nějakou zkušenost, že jo. Ale chci jenom říct, že my to hrajeme z CDček, tu muziku, kterou jste přinesli. Ano. Pro mě je to nezvyk už, i když vlastně s CDčkama člověk jakoby růstal, ale furt je to, jak se vlastně to zdigitalizovalo a to rádio se obsluhuje pomocí virtuálních pultů a hraje se vlastně z OTG formátu. Teď mluvím trošku anglicky, ale...
1: Potěžku,
0: to, přesně.
1: Najednou
0: CDčka a vy to i sami vidíte, že to je vlastně přes ruku. Já to musím obsluhovat levou rukou. A to dobře víte, že...
1: Levá je dobrá, ne?
0: Levá, to je... Levou rukou, když třeba chytneš blbě hokejku, tak ani nevystřelíš na brankáře.
2: Co pak hokejku?
1: Ale no, když budeš tít, tak vystřelíš.
0: A koukám, že vy tu levačku vymyslíte něco jiného, co? Tenisovou raketu, že?
2: No samozřejmě.
0: Tak Andy Budka, Ondra Timpl, oba dva pánové ze skupiny Paperjack jsou hosté Rockerova rána. Kluci jsou spolu, nebo znají se 17 let, z toho 11 let strávili v Katapultu, po 2 letech vydávají desku, která oslavuje to, že už vlastně jsou na světě, co by kapela Paperjack, 5 let a ta deska má na sobě 10 písní. Je to strašně čísel, mají ta čísla nějaký význam nebo je to jenom střelba?
1: Já nevím.
2: To taky nevím.
1: Asi to má význam, ne?
0: No tak dobře, tak jaký teda v tom případě?
1: No, jo? No protože to tak chceme.
0: No, já jsem
1: no, to je, chápeš, ne?
2: Takhle to je, no.
1: Nic nevysvětlovat.
0: Jo. Ta deska vyjde příští týden v pondělí, vychází to na 18. května.
1: Krásný
0: datum. To vůbec taky nemá nic.
1: Mimochodem, no. Dneska je krásný taky datum, jo. Dneska je 15. května. A víš, co se stalo před 47 lety, 15. května? Narodil se pan Timpl, dneska má narozeniny.
0: Je pozor, ty máš narozeniny.
2: Já mám narozeniny dneska právě.
1: Dobrý
0: je. To je ale, jak to může takhle vyjít přesně?
1: No jo, úplně, protože jsi šikovný.
0: Protože ty máš 15. května a já 27. listopadu, no chápete to?
1: To je úžasný.
0: Jak se to,
1: to je
0: průnik, co?
1: To neskutečný. To nevěřím.
0: To bych jako... To prostě tohle to ti život
2: tohle nakreslí.
0: No, ne, to ti nakreslí život sám, prostě takhle, kdyby si to chtěl připravit, no tak všechno nejlepší
2: no,
0: rok narozeninám.
2: Ano,
0: skoro to teda vyšlo, že i ta deska je teda k tvým narozeninám, ale...
1: To je k jiným narozeninám.
2: To je úplně, to je k narozeninám někoho jiného.
0: Jo. Třeba Roger Waters vydal svoji poslední desku na narozeniny Davida Gilmora, aby mu řekl jako, tady to máš, kamaráde.
2: No, tak mi to máme podobně.
1: Teď si uhodil, jak to mu říkáš, řebíček na
0: hlavičku.
1: Víš, kdo má 18. jak je to narozeniny?
0: Nevím.
1: To nevíš.
0: To znamená ty.
2: To nevíš, jo?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ty nevíš.
0: Odaří ho máš. Hezky, tak to je pěkný.
1: Dobrý
0: je. Tak to si myslím, že je dobrý. No, ale a když takhle vás poslouchám a vidím a tím, jak jste srandisti, a teď vážně, to asi musela být docela tá, ne? Jako bžunda, když jste tu disku dávali dohromady. Jo, že jste se museli u toho docela pobavit, nebo ne?
1: Asi,
2: ale jo. My se,
1: furt se bavíme.
2: My se bavíme u všeho právě, jo. Dobře, no.
1: Víš, no, třeba jdeme spolu na pivo, jak se bavíme, děláme desku, jak se bavíme. Takže my jsme jakoby v pohodě furt. Je to divný. My jsme se třeba za 17 let ještě nepohádali.
0: To se může stát, jako to klidně může přijít kdykoliv.
1: Já čekám
0: jako,
1: na to, no, furt. Já to chci.
0: To si jako,
1: to nepřišlo.
0: Buďte si jistý, že to určitě přijde. Ta deska, tu jste nahrávali taky v Blížijově, nebo někde v Domažlicích.
1: V hospodě. My jsme požádali pana Vrbu, já mu teda týkám, to je Honda Vrba. Je mu asi 70 let,

0: 70. A jednou jsme tam byli na pivě, protože máme kousek zkušebnu. A tak Timpl vymyslel, že to je docela akusticky dobrý.
1: Jo.
0: No tak jsme řekli, že 3 dny zavře hospodu natáčet.
1: Vždycky, když je člověk lídej a sedí v hospodě, tak si řekne, hele, to je vlastně akusticky dobrý.
2: Asi tak to točím.
3: Ale hraje to hezky.
1: Jo, tak když se natáhli deky do oken a dali se... A obali od vajíček se dali na zem. Nedávali.
2: To se ne, ale deky jsme tam dali.
1: Žádnou basovou pasce nepřichystali ve studiu, jo, teda v hospodě.
0: A pak to tam hrálo hezky.
1: Ne, jako v pohodě, jako samozřejmě, no. Když člověk potom jako nepátrá.
0: Psal mi nějaký fanoušek, který nás poslouchá, tak když viděl, jakože to je tam napsáno nahráno v Blížovská hospoda, tak mi napsal, to jako živák, jo, v hospodě. Jsem si byl bej, nebo co, vole.
1: Ne.
0: To je prostě studiová nahrávka, profi nahrávka.
1: Z té studiové profi nahrávky, já teďko mám připravenou 6, nemám už tam dát radši 7, já teď jsem se ztratil, jestli už jsme 6 nehráli.
0: Ne.
1: Ne?
0: Hrajeme 6 a zpívá pan Ondřej Timpl.
1: Jo, to je poznat. Pěkný hlas.
3: To je hned právě...
1: To je něco jiného.

0: Jakoby se tam třeba obrus někdo teďko, tam bylo, jak mám ty sluchátka, vy to možná neslyšíte, ale já mám sluchátka na uších, tak tam bylo takový šraml, jak se to nahrávali v té hospodě. Možná, že tam někomu upad na zem papírový tácek, co se dává pod pivo, ale ten už hodně natucaný, že už to není tolika slyšet, že se tam nemydlí, že jenom takový dopadne na zem. No. Takže deska, která byla nahraná v hospodě, protože to tak jako vyšlo akusticky jako dobře, deska, která vyjde příští týden v pondělí, a deska, která po dvou letech vlastně vydáváte album, a poslední předtím se jmenovala
1: Láska, sex a
0: rock'n'roll, a tahle ta nese název?
1: Pět.
0: Protože je to vlastně těch pět let. Jo. Jak to vypadá s nějakou koncertní štanc parádou, protože na stránkách máte nějaké vystoupení, ale co se týče třeba té nové desky, máte naplánovanou, nechci říkat šňůru, to ne, ale nějaký třeba křesty těch desek, nebo jak to...
1: Máme křest.
0: Jo? Křest.
1: Máme křest.
0: Zelený a bílej.
1: Špárl, neboli špárl.
0: Přesně. Genau.
1: Genau. Jawohl. 4. července v Domažlicích pod Hradem.
0: V Domažlicích Hrad?
1: Tam je Hrad.
0: Jo.
1: No. To se říká pod Hradem. Byl jsi tam někdy?
0: Ne, v Domažlicích každou chvilku, že jo, ale tam je křivá věž na náměstí, ale
1: a
0: Hrad.
1: A tam takový hrad normálně.
0: Takový hradeček je to malinký. Teda.
1: No, takový mini. Tak tam budeme křtít desku, prej, 4. července.
0: No a já jinak Paperjack asi je ke slyšení, ne? Takhle, co se týče jako letních akcí a takhle, tak tam...
1: Jo, je to v pořádku, ale je to málo, chceme ještě víc. To zabrat.
0: Jo,
1: víc.
0: Já jsem v nějakém rozhovoru slyšel, že chcete hrát 80 koncertů, to jsi říkal zrovna ty asi, Ondro, že bys chtěl hrát 80 koncertů do roka. Jo.
2: To jsem říkal, jo.
0: No, to jsi říkal. No,
2: to jsem říkal dobře.
0: Ale... Jsme 80-ku nehráli ani Děda Mládek Illegal Band před 20 lety, když byli že ani ty nedělali 80. Jo, možná Turbo, jo, to jo. Tam samozřejmě Petr Kler, ten to umí. Ale ty tam mají i Slovač, jo, ty mají i to Slovensko do toho započítaný. Jo.
1: No, chceme hrát pořád.
2: No, byl by to ale dobrý.
1: Nejlepší, ty
0: vole. Jo, ale já si myslím, že tohle hraní, to, co vlastně tady posloucháme, vlastně ten repertoár skupiny Paperjack, nebo The Paperjack, tak to je hratelný. To si myslím, jako, že když to někdo slyší, říká, hele, to by kluci mohli zahrát u nás.
1: To si píš, no, že to je hratelný, ne? No. Jsou to obyčejný písničky a, jak říkal Paul McCartney, že nejlepší je napsat tu písničku na ty tři akordy, a to my se fakt držíme, protože jsme takový kopita, víš, jakože neumíme nějak moc ty akordy a tak, tak tři akordy a stačí, ne?
0: Takže nemá je zkušeností, neumějí hrát, něco jo. Jako naši mají chuť, ale nemají puk.
1: Tak. Ano, přesně tak.
0: To doufám se nebude dít dneska. Dneska hrajeme zrovna úvodní zápas na mistrovství světa proti Dánsku. Do knihovny taky. A pravděpodobně asi do Blížejova, tam, kde jste točili tu desku, ne?
1: Je dneska jdu na chalupu právě.
0: Ano.
1: A do Nemanic. A tam je knihovna.
0: Ano.
1: A tam se pije a kouří.
0: Tak uvidíme, jakým způsobem vstoupí náš národní hokejový tým do nově startujícího mistrovství světa. My, protože je 50, tak si, jestli ne vůbec poslední, si dáme. Je to sedmička, aspoň takhle je to označený u mě. U vás se to jmenuje jak, ta skladba číslo 7?
1: Budem vám hrát.
0: Budem vám hrát, ale to já znám. To já

vracíš se tam, kde už jsi tolikrát hrál. Všechno je pořád stejný, jen čas ten letí. Jsi jako malej kluk, co si chce hrát?

ještě jednou nám. Světla zasnou. A pěkný chvíle. Sebere nám čas.

0: A co čert nechtěl, 54, skoro 55, Ondra Timpl a Andy Budka, hosté Rockerova rána. Kluci, díky, že jste přišli. Je vidět, že Paper Jack má nakročeno. Takhle, že jste pěkně rozkročený, bych řekl. Jo, to je podstatně něco jiného. Někdo je rozkročený, ale vůbec nemá nakročeno, vy máte obojí. Jako, na to pozor.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Ať se daří, pozdravujte u nás. Tedy,
2: u nás.
0: Buli jsme Haburem, jo, jak se říká. Tady na Chodsku. No a potkáme se určitě někde třeba přes léto na nějakém pódiu a tak.
1: To bych byl rád.
0: Jo? Pozdravujte Kucí v kapele a ano. Budeme rádi, když se zase zastavíte. Děkujeme. Někdy na beatu. Mějte se, tak čau.
1: Ahoj.
3: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi opatrní buďte, býťáci na Lounsku. U Blšan na 27 se srazila 3 osobní auta. Stejně tak dávejte pozor na dálnici D1. 291. kilometr od Ostravy na Přerov je tam dopravní nehoda osobního auta. V Liberci v ulici U Obrázku narazilo osobní auto do lampy VO. VO znamená veřejné osvětlení. Policisté jsou už na místě. A v Brně 2 bouračky. Jedna je v Hanácké ulici. Tam je silný provoz kvůli bouračce 2 osobních vozů a stejně tak 2 auta se srazila i v Brně na Kolišti. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
3: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33.

0: Studio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H+ M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů.
2: A cena? Překvapí.
1: Stejně jako u klasiky. H+ M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
3: Beatová síň Sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoria, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň Slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
4: Na Beatové síni Slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
5: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes nejprve většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, mraky se začnou protrhávat a hlavně v Čechách už jen přehánky ojedinělé bouřky. Teploty 11 až 16. Zítra převážně zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm i trvalejším ojedinělé bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen výjimečně. Později večer srážky v Čechách většinou ustanou, teploty 9 až 13, v Čechách 16 stupňů.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Fotbalová disciplinárka rozdala vysoké tresty. Slávista Chorý má stopku na 6 zápasů za faul loktem v derby se Spartou. Douděra vynechá 3 utkání za urážky rozhodčího. 8 zápasů si nekopne Mozes z Karviné, a to za zlomení čelisti libereckému Hodoušovi. Sněmovna vyzvala ke zrušení sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se má příští týden konat v Brně. Usnesení prosadila vládní koalice, opozice jednání bojkotovala a církev i organizátoři vyzvali ke smíru a dialogu. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Hasiči u Otrokovic dál nechávají v řece norné stěny. Uhynulé ryby ani vodní ptáky zatím nikdo nenašel. A nakonec stavbou roku libereckého kraje se stala rekonstrukce prvorepublikového kina v Turnově na Muzeum veteránů. Liberecký hejtman Půta ocenil i nový úsek stezky pro pěší a cyklisty.
8: Greenway jezera mezi Železným Brodem a Líšným je příklad vytrvalosti a šurputnosti investora města Železný Brod a pana starosty Lufinky. Ta cena je vlastně za odměnu, protože tak před 8 lety to vypadalo, že se ta stavba nikdy nepodaří umístit mezi jezeru a železniční trať. A to, že se to povedlo, to, že se sehnali peníze, to, že dneska vlastně Greenway je z Železného Brodu až do Turnova a v létě bude až ke Svianskému zámku, tak považuji za velký společný úspěch.
6: Zprávy jsou tímto za námi a proto se ke slovu dostanou Vejvodák a Scorpions.

Tohle byly Jethro, tedy Jethro Tull a Locomotive Breath. Teď je 14 za minutu, 10:45 dopoledne, je pátek, pojďme, nebo vy pojďte posílat sem do našeho rádia vaše pozvánky a tipy, kam se dá dneska a také zítra vyrazit za muzikou až do večera. Vaše tipy na to, kde třeba vaše kapela hraje a chcete tam pozvat býťáky, nebo třeba kde pořádáte nějakou hudební akci, ať už dneska nebo zítra, tak až do večera vaše pozvánky a tipy čteme do našeho éteru zdarma, tak jak je naším dobrým zvykem. SMSky 2-3 věty s podpisem na 720-001-222. E-mailová adresa je studio@radiobeat.cz a přes aplikaci býťáckou, kterou využíváte hojně, lze poslat buď v textu pozvánku, a nebo ji namluvit svým vlastním hlasem a přes aplikaci doručit přímo sem do studia a my ji odvysíláme. Co se týče muziky, která nás čeká v nejbližší budoucnosti, budou to Boston, živák Judas Priest a taky Radim Hladík s Blue Effectem.

Tohle byly Boston na beatu, 3,5 minuty před 10:30 dopoledne, za chviličku Vysací zámek, taky Roger Glover s Ianem Gillanem, anebo Slady. Připravené jsou menšinové sporty v jurisdikci Petra Šimáčka, lezec Adam Ondra opět řádil, tentokrát v Saských Pískovcích, a máme také pozvánku do Prahy na zítřejší mezinárodní soutěž v taekwondu. Podrobnosti za okamžik v menšinových sportech na beatu.

0: naše nové sporty na Rádiu Beat.
1: Taekwondista Tomáš Sitek skončil na mistrovství Evropy ve čtvrtfinále a medaili nezískal. Český reprezentant nestačil v kategorii do 74 kilo na Azerbajdžánce Agajeva. Začátkem června se v Praze Troji uskuteční světový pohár ve vodním slalomu. Závody proběhnou od 5. do 7. června a vstupenky už jsou v prodeji, tentokrát výhradně online. Adam Ondra přelezl v Saských Pískovcích extrémně těžkou cestu Idealisten v obtížnosti 12. Výstup je hlavním motivem nového půlhodinového filmu, který mapuje návrat na tradiční saské věže s minimálním jištěním. Finále hokejbalové extraligy nabídne pražské derby mezi Hostivaří a Kert Parkem. Série na 3 vítězné zápasy začnou o tomto víkendu v Hostivaři a budou pokračovat o těch dalších. Zítra se v Praze na Zeleném pruhu konají oslavy 80 let Pragovky, významného týmu pozemního hokeje. Zítra se ve sportovním centru Praha Řepy uskuteční mezinárodní soutěž v taekwondu ITF Songkhla Open. Zúčastní se 250 závodníků ze 4 zemí a ve 3 disciplínách se představí i mistři Evropy. Začátek je v 10 hodin a vstup se neplatí. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
0: Rádio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Já si myslím, že za tu dobu, co jezdí tenhle ten traktor do hor vorat brambor, tak už jsou všechny brambory vyvoraný. Vysací zámek na Beatu 2 minuty před 10:45 dopoledne. Další pozvánka dneska vystoupí v Davli v sálu v pivovaře Michal Pavlíček a Monika Načeva a také Pavel Bořkovec kvartet, myšleno tedy Smyčcový kvartet. Začátek je dnes v 8:30 večer a lísky seženete na hudbadavle.cz. Další pozvánka je od Douši do Bílýho medvěda.
1: Ahoj píťáci, zdraví vás Douša. Chtěl bych vás pozvat tuto sobotu 16. května na Hard Smoke Fest Open Air do Bílýho medvěda v Plzni. Zahrají nám Metallica Revival, Zakázaný sen, Drtě Mosas, Sarin, Ripley, Parolet a Byt číslo 4. Akce startuje ve 12 hodin a za nepříznivého počasí se akce přesouvá do vnitřních prostor Bílýho medvěda.
0: Doušovi děkujeme, Zakázaný sen, to znamená, že se vám to nesmí zdát. Musíte si to tak v Makovici nastavit, že se vám prostě o tom, ať se děje, co se děje, nesmí zdát. Další zprávy posílejte SMS-kou na 720 001 222, e-mailem na studio@radiobeat.cz a nebo tak jako Douša před chviličkou.

0: byste měli prasklý rep nebo třeba nátku na spodním rtu, tak tohle nevyslovíte. Jsou to Who a skladba, která se jmenuje Who Are You. Za 4 minuty bude 11 hodin dopoledne, přijde Petr Šimáček, přečte zprávy, po zprávách potom jako první a zároveň tedy úvod do poslední dopolední hodiny budou Status Quo, taky synkopy, budeme hrát Beatles anebo Jailbreak od AC/DC.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Na pražském okruhu na 19. kilometru, to je na úrovni Řeporí ve směru k letišti, je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli dopravní nehodě. Pozor, v Rychnově nad Kněžnou v Jiráskově ulici zasahují tam všichni z integrovaného záchranného systému, srazila se tam 2 osobní auta. Na Novojičínsku v Kopřivnici v ulici Obránců míru je vážná bouračka, osobní auto srazilo chodce a i tady zasahuje rychlá a také hasiči a policisté. Ve Strakonicích v Bezděkovské ulici je k řešení bouračka 2 osobáků. Stejně tak pozor v Plzni v ulici U Radbůzy, srazila se tam 2 osobní auta. A ještě pozor na Lounsku v Žadci ve Svatováclavské ulici vyšetřuje policie České republiky bouračku 2 osobních automobilů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat.
1: Další brusivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
4: Řešíš nový pong do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky s kladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Radio B. Počasí.
5: Dnes nejprve většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, mraky se začnou protrhávat a hlavně v Čechách už jen přehánky ojedinělé bouřky. Teploty 11 až 16. Zítra převážně zataženo na Moravě a ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm i trvalejším ojedinělé bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen výjimečně. Později večer srážky v Čechách většinou ustanou, teploty 9 až 13, v Čechách 16 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejový brankář Dobeš dnes pomohl Montrealu ve druhém kole playoff NHL k výhře 6-3 nad Buffalem. Po třech inkasovaných gólech v úvodu už nekapituloval a Canadiens vedou sérii 3-2. Hertl přispěl asistencí k postupu Vegas do finále západní konference, sezonu naopak po vyřazení Anaheimu končí brankář Dostál. Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93% deváťáků. Přijato bylo celkem 117 000 uchazečů. Na školu uvedenou jako první prioritu se dostalo téměř 76% přijatých. Do nejvyšších partií Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva je na Sněžce i u Luční Boudy. Je tam až 6 cm sněhu. V dalších dnech mají v horách pokračovat podprůměrné teploty a velká oblačnost.
6: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
5: Ve Švýcarsku dnes začíná už 89. mistrovství světa. Sledovat ho bude i náš sporták Petr Plintovič.
7: Češi vstoupí do šampionátu dnes večer ve Friburgu. Soupeřem Rulíkova výběru bude na úvod Dánsko. Utkání proti loňskému semifinalistovi mistrovství světa začne ve 20 hodin a 20 minut. České hokejisty čekají na úvod turnaje dva zápasy ve dvou dnech. Zítra večer nastoupí proti Slovencům.
5: Dnes se hrají ještě duely Finsko-Německo, Švýcarsko-USA a Švédsko-Kanada. Skupinová fáze bude až do 26. května. Největším favoritem bookmakerů na titul mistrů je Kanada. Českému týmu sázkové kanceláře příliš šancí nedávají. Zájem o sázení podle všeho bude podobný jako při loňském šampionátu.
8: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
9: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

racing. Freedom he was chasing.

0: Ono se to snadno řekne, takový jailbreak, ale proveďte to, že jo, když to hlídají. Ale zase na druhou stranu, některým se to i povedlo, ale zase vrátili většinou zpátky. AC/DC a Jailbreak, za 9 minut bude 11:30 dopoledne. Další pozvánky dnes od 19 hodin v hudebním klubu Kotel na Litomyšl vystoupí Niakara na svém Anubis Tour. Na jednotlivých zastávkách tohoto turné se k Niakaře přidávají hosté z české rockové a metalové scény, kteří doplňují program svým vlastním hudebním rukopisem. Každý koncert tak nabídne jinou sestavu kapel a jedinečný charakter večera. Děkujeme Petrovi, dnes od 19 hodin Niakara v klubu Kotelna v Litomyšli. A ještě jedna pozvánka, ta je přímo od Zdeňka, který zve do Kolína.
1: Ahoj, všechny býťáky zdraví Zdeněk z Kolína a chtěl bych vás pozvat na zítra, na sobotu, do kolínského městského společenského domu, kde své turné k dvěma novým deskám uzavřou kapely Remortis a Vanaheim. Co by host zahraje Roxor. Začínáme v 8. Takže v sobota, Kolín, městský společenský dům. Ahoj.
0: Zdeňkovi děkujeme a také říkáme ahoj. Další svoje tipy posílejte podobně jako Zdeněk přes býťánskou aplikaci. Namluvte, odešlete, anebo postaru v textu přes aplikaci taktéž, nebo e-mailem studio@radiobeat.cz anebo SMS-kou 720 00 1222. Až do večera čteme vaše pozvánky na dnešní nebo zítřejší akce zcela zdarma.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak smontovali tam úplně všechno, orchestr Glenna Millera, potom nějakého Vinetu Ascat a She Loves You, pochopitelně All You Need Is Love, Beatles na beatu, minutu před 12:30 dopoledne, za okamžik Cosmic Blues od Janis Joplin, taky Malá dáma od Kabátu, anebo Immigrant Song od Led Zeppelin.

0: Tedy Black Sabbath a She's Gone i Marušku Rotrovou zdravíme touto skladbou. 12 minut před 12. hodinou ještě jedna pozvánka od Jirky, který zve do Úval na takovou skotskou Wi-Fi kundaci.
1: Ahoj býťáci, rád bych vás pozval na zítra, sobota 16.5. od 10 hodin do Úval, kousek od Prahy, na již tradiční Highland Games. Vyzkoušet si můžete tradiční skotské disciplíny, jako třeba hot kládou a podobně, dále skotské speciality, občerstvení, dudáci, bubeníci, dravci, poslechu skupiny Willow, Coventina, Foggy Dude, Žniva a Rýra. Těší se Jirka, ahoj.
0: Ano, hot kládou a podobně. Jirkovi děkujeme, přijdeme, další pozvánky klidně i přes býťáckou aplikaci můžete posílat. Tohle jsou Yes před 12. hodinou na Beatu.

0: 53,5, skoro tedy 54, za 6 minut bude 12 hodin. Pepa Lábus má ještě chvilku času na to, aby si to naposledy sesumíroval a přišel pak do studia přečíst zpravodajský přehled dne. Hned na to bluesová 12ka Albert King. Budeme hrát taky Mámu a tátu Mámu a tátu od Hudby Praha, kdo má rád Nirvánu anebo Velvet Underground, tak se dočká po 12.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D1 od Brna na Prahu na 108. kilometru přibrzdíte před Větrným Jeníkovem. Pracují tam silničáři a zdržení kvůli tomu pro osobní auta je kolem 5 minut. Na Pražském okruhu ve směru od tunelů směrem k letišti mezi 15. a 20. kilometrem je zásek zhruba asi na 10 minut a v opačném směru Pražského okruhu od letiště kolem D5, 24. až 17. kilometr i tady ztratíte, ale ne tolik, něco málo přes 5 minut. Pozor na Hodonínsku, jedete-li od slovenských hranic směrem na Veselí nad Moravou. U Petrova na 55. na hlavní se jezdí kyvadlově pouze jedním pruhem kvůli bouračce nákladního a osobního auta. A ještě Praha, Sabinova ulice je blokovaná havárkou dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrování. Matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
3: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
2: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou zataženo v jeho východní polovině území s občasným deštěm. Postupně bude většinou déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí. Očekává se občasný déšť i trvalejší. Ojediněle se vyskytnou i bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Cyklista Balerini vyhrál 6. etapu Gira d'Italia po hromadném pádu v závěru v Neapoli. Nejlepším Čechem byl Jan Hirt, dojel 72. a v celkovém pořadí klesl na 19. místo. Růžový dres lídra udržel Portugalec Eulálio. Golfistka Patricie Macková nejlépe z českých hráček rozehrála turnaj Ladies European Tour v Hamburku. Po prvním kole je se skore 2 rány podpar na děleném 18. místě. Kousková a Zapletalko Želuhová jsou o 10 příček níž. Sněmovna vyzvala ke zrušení sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se má příští týden konat v Brně. Usnesení prosadila vládní koalice, opozice jednání bojkotovala a církev i organizátoři vyzvali ke smíru a dialogu. Pražští policisté uznají totožnost všech mužů, kteří při fotbalovém derby Slavie se Spartou napadli spartianského brankáře Surovčíka. Případ prověřují pro podezření z výtržnictví. Soud potvrdil zákaz bourání Libeňského mostu v Praze. Krajský soud v Brně dal zapravdu antimonopolnímu úřadu, podle kterého město změnilo zakázku bez nového tendru. Policie zadržela 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Vzácnou relikvii odcizil během bohoslužby z baziliky v Jablonném Podještědí. Policie už tuší, kde by mohla být. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou 12 na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová 12.

Sweet Jane, ano, tak se jmenuje tahle píseň Sweet Jane Velvet Underground na beatu 3 minuty po čtvrt na jednu odpoledne. Příští týden ve středu 20. května vyrážíme na první beatáckou pumpu, pojedeme do Liberce, Loša chystá překvapení, těšíme se na to. V Liberci budeme v obchodním centru Nisa, nebo lépe řečeno před, nebo v areálu obchodního centra Nisa v Liberci, budeme tam mezi 11. a 17. 6 hodin máte na to, abyste dolů pod ještět za námi přijeli, nechali si zahrát muziku na přání, poručit si nějakou muziku, natankovat si muziku v beatácké pumpě, podívat se, co je u nás nového, vyfasovat nějaké dárky a nechat si třeba nastříkat logo Rádia Beat na svůj vlastní osobní dodávkový anebo nákladní automobil. To už samozřejmě necháme na vás. 11. až 17. středa 20. května, obchodní centrum Nisa, Liberec, beatácká pumpa. Ta první je vždycky dobrá, ta druhá taky, ona každá beatácká pumpa je dobrá.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tak po čase opět trocha toho východoněmeckého kraválu v podání kapely Pudis, 2,5 minuty před 1:30 odpoledne, za okamžik Stouni, taky Průdy se zvonkama Whiskey in the Jar, irská národní v podání, tedy, nebo irská lidová v podání skupiny Metallica, a s Beatoskopem už za okamžik přijde do éteru Rádia Beachy.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Tesla se aktuálně odklání od elektromobilů k humanoidním robotům. Výrobu starších typů aut ukončili v Kalifornii. Šanghajská Gigafactory se pak má stát klíčovým závodem pro sériovou produkci robotů. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Optimus generace 3 by měl být robot, který si sám na sebe vydělá. Jsem trochu skeptický k humanoidním robotům obecně. Jejich vývoj je pomalý a drahý. A použití je nejasné, snad jen jako asistenční roboti v hospicech a domovech důchodců. To má smysl. Učíme je totiž věci, které můžeme udělat sami. Nepotřebujeme je. Protože kotrmelec umí udělat každý a lidí je dost. Ale to je můj názor. V americkém Fremontu přestali dělat auta Tesla a uvolnili místo pro výrobu robotů Optimus pro 1 milion kusů ročně. Plán je, že levná Čína pak zajistí, aby cena robota spadla pod 500 000 korun. Nejnovější generace váží jen 57 kilo a jejich ruce mají 22 stupňů volnosti. Takže dokážou třídit malé součástky lépe než jakýkoliv dělník.
0: Vítoskop.
1: Teď jedna specialita pro závodníky na silničních kolech, cyklistická přilba Smartro od značky HJC, přináší vestavěný interkom, reproduktory i zadní světlo. Umožňuje telefonování, poslech, navigace i komunikaci ve skupině během jízdy.
0: Vítoskop.
1: Xiaomi chystá nový chytrý náramek Smartband 10 Pro s výbavou blížící se levným chytrým hodinkám. Nabídne AMOLED display, hliníkové tělo a výdrž až 3 týdny. Poprvé má dorazit i verze s NFC pro bezkontaktní platby. Cena bude kolem 2100 korun. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.

0: zase ta žlutá puntíkovaná potvora, která se kroutí, dokonce má i tykadílka, tedy Voodoo Lounge, You Got Me Rockin', Rolling Stones na beatu ve 3/4 na 1 a minutu k tomu další pozvánky. Čau Býťáci, jak je známo, v Českých Budějovicích by chtěl hrát každý, a tak i my s kapelou Work Out Music dnes vyrážíme do jihočeské metropole, kde zahrajeme v klubu Rockle. Společně s námi vystoupí kapely Starti, Fuskidus a Přísun povolen. Začínáme okolo 8. Všechny posluchače rádia Být zdraví Matěj z jediné české ostpunkové kapely Work Out Music. Děkujeme Matějovi a ještě jedna pozvánka, ta je do vagonu.
1: Zdar, tady Kauli. Zdravím všechny posluchače a chci vás pozvat na sobotu 16.5. do pražského rockového klubu Vagon, kde zahrajeme s kapelou Iron Maiden, Revival Praha, pecky Železné pany. A zároveň oslavíme 40. výročí legendárního alba Somewhere in Time. Po 21. hodině začínáme tematicky. Čau a těšíme se.
0: To byla velmi přísná pozvánka tedy. Děkujeme, do vagónu samozřejmě přijdeme. Další typy posílejte přes aplikaci, SMS-kou, e-mailem, jak se vám to povede. Tohle je

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Tohle byl Deep Purple na Beatu, 4 minuty před 13. hodinou, mimochodem Home On se jmenuje ta píseň od Purple, která teď na Beatu dohrála. Na 13. přijde Pepa, budou zprávy po zprávách Aerosmith, Santana anebo Ronnie James Dio.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na 13. Jedete-li ze Cvikova směrem na Jablone v Podještění, když je řeč o Jablonem v Podještění, policisté, kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy, už ji mají ve svých rukách, vypátrali ji. Nicméně pozor si dávejte, jedete-li ze Cvikova po 13. směrem na Jablone v Podještění, u obce Drnovec se srazila dvě osobní auta. Na D35 se od Litovele na Olomouc na 259. kilometru je dopravní nehoda. Na D1 od Brna na Prahu na 108. kilometru přibrzdíte před Větrným Jeníkovem a pracují tam silničáři, to zdržení je kolem 5 minut. Daleko horší je to na Pražském okruhu od tunelů směrem k letišti mezi 14. a 20. kilometrem. Je tam zásek zhruba na 20 minut minimálně a v opačném směru Pražského okruhu od letiště kolem D5 mezi 24. a 17. kilometrem je také silný provoz minimálně na 4 hodiny. Litoměřice, Nádražní ulice, nejede tam jeden pruh kvůli bouračce dvou osobních vozů a v Trutnově v Benešově ulici se srazilo osobní a nákladní auto.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H+M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů.
2: A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky.
1: H+M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
3: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
0: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz. Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou zataženo, v jeho východní polovině území s občasným deštěm. Postupně bude většinou déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů. Zítra se o 2 stupně ochladí. Očekává se i občasný déšť, i trvalejší. Ojediněle se vyskytnou bouřky.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: O tomto víkendu zavítá po 6. za sebou do Mostu seriál Mistrovství světa superbajků. Uskuteční se tam 5. díl seriálu. V roli lídra hlavní kategorie se na start postaví letos neporažený Ital Nicolo Bulega. Čeští motocyklisté se představí v doprovodných kategoriích. Ve třídě Supersport budou bojovat Ondřej Vostatek a Oliver Koenig. Trojsovička a na divokou kartu Štěpán Zuda startují ve třídě Sportbike. Moravu a Slezsko čeká deštivý víkend, přičemž srážky mohou být lokálně i vydatné. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu, která bude v platnosti po celý víkend pro oblast Beskyd. Podle modelu tam může spadnout až 100 mm srážek. Očekává se úhrn 40 až 70 mm během 48 hodin. Správa Krkonošského národního parku zprovoznila na křižovatce mezi Černým dolem a Pecí pod Sněžkou novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území. Nachází se pod lesní boudou nedaleko klidového území, kde je jedno z nejvýznamnějších lokališť kriticky ohroženého tetřívka. Celkem na řidiče v národním parku dohlíží už 10 kamer. Do pár let by se jejich počet měl strojnásobit. Nový maďarský premiér Maďar dnes vlastnoručně odstranil část zábran kolem budovy, kde měl sídlo bývalý ministerský předseda Orbán. Sezval k tomu novináře. Záběry zároveň vysílal na sociální síti, kde v posledních dnech opakovaně prezentuje podobné kroky, kterými se distancuje od předchozí vlády. Orbán sídlil jako premiér v bývalém karmelitánském klášteře, který byl oddělený od okolí kovovým zátarasem. To byly zprávy. Po nich přichází Ronnie James Dio. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik.

ještě nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

Tohle jsou Beatles a balada, tedy Ballad of John and Yoko. John Lennon se této problematice v úvozovkách teda věnuje i na své solovce na albu Imagine jako poslední skladba číslo 10 je ještě píseň O Yoko, která je možná ještě víc vypovídající o vztahu mezi Johnem a Yoko Ono. Teď je půl minuty před půl druhou odpoledne, za okamžik Habaděj, taky Logical Song od Supertramp anebo Sharp Dressed Man od ZZ Top.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Nabídnu 14:45, pondělí a úterý, první dva pracovní dny příštího týdne, ráno, detektivka od 9 hodin vždy, to znamená jak v pondělí, tak v úterý hrajeme o gramofon, gramofon Sony, přesně tedy Sony PSLX 3BT, takhle, a to BT na konci, jak už víte z minulého týdne nebo z tohoto týdne, tak znamená Bluetooth, je možnost si k tomuto gramofonu rovnou bezdrátově připojit sluchátka, anebo reprobedny a tak nějak vesele si na tom gramofonu pouštět desky, co máte rádi. Je to Sony gramofon bezmála za 8000 korun, je tedy o co hrát, poslouchejte nápovědy při pondělku i při úterku, třeba budete mít štěstí nebo kejdu, dovoláte se, uhodnete a vyhrajete z brusu nový gramofon Sony. Držím palce.

0: Jako kdyby to někdo spočítal, skoro přesně na vteřinu to vychází, tohle byly Van Halen, do 14 zbývá necelých 8 minut, ale všechno už je připraveno, jak Pepa Lábus, který má porychtované zprávy, tak i Standa Rubáš, který dneska při pátku obhospodařuje hodinu tupláku a propo, nebo mimochodem, chcete-li, ten první tuplák, dvě po sobě jdoucí skladby za sebou, bude od té samé kapely, ve které strávili 11 let dnešní hostové nebo hosti dnešního rockerova rána, Ondra a Andy. Tedy od kapely Katapult. Ode mne ještě několik dopravních informací.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Brna na Prahu na 108. kilometru přibrzdíte před Větrným Jeníkovem, pracují tam silničáři a stále platí kolona minimálně na 10 minut. D10, 33. kilometr ve směru na Turnov u sjezdu na Brodce je osobní auto ve svodidlech, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Na Pražském okruhu ve směru od D1 k D5 v celém úseku jsou nesouvislé kolony a silný provoz a zdržení kolem 25 minut. V opačném směru Pražského okruhu, tedy od letiště, kolem D5 mezi 24. a 17. kilometrem ztratíte minimálně 10 minut v osobním autě. České Budějovice, ulice ke Studánce, jeden pruh tam stojí, srazila se tam 3 osobní auta. V Pardubicích v Hradecké ulici vyšetřují havárku 2 osobáků. A pozor, v Mělníku, v Pražské ulici neprojedete, ta je uzavřena, zasahuje tam záchranka a hasiči a policisté u havárky 2 osobních automobilů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
1: Řešíš nový pong do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
2: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
3: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou zataženo, v jeho východní polovině území s občasným deštěm. Postupně bude většinou déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů, zítra se o 2 stupně ochladí. Očekává se občasný déšť, i trvalejší, ojediněle se vyskytnou i bouřky.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé to udělal už před 2 měsíci a naposledy po skandálních událostech v ligovém derby se Spartou. V příspěvku na sociální síti X Tvrdík napsal, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu nelpí. Tykač jeho nabídku zamítl. 15 000 měsíčně budou moci z rodičovského příspěvku čerpat těhotné ženy ještě předtím, než se jim narodí dítě, a to až 2 měsíce před očekávaným termínem porodu. Rozhodla o tom sněmovna, která schválila poslanecký návrh ministra práce a sociálních věcí Juchelky. Dojde také k posunu digitalizace sociálních dávek a polepšit by si měli lidé, kteří jsou odkázáni na plicní ventilaci. Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi včera v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdil je to českolipští kriminalisté. Lebku zalil do betonu. Odborníci ji zkusí výmout. Muž nesouhlasil s vystavením lebky. Chtěli pohřbít v řece. Podrobnosti k případu policisté sdělili na dnešní tiskovce. Španělská vláda pod vedením premiéra Sancheze zahájila proces legalizace 500 000 migrantů, kteří v zemi pobývají nelegálně. Děsí to německé úřady. Obávají se, že migranti s povolením k pobytu pak opustí Španělsko a odejdou do Německa kvůli příznivějšímu sociálnímu systému. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na rádiu Beat.
0: Tuplák.
6: Tuplák.
0: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Katapult, jednak jako připomínka toho, co tento týden oficiálně vyšlo, tedy oznámení té koncertní pauzy Katapultu, jednak připomínka blížících se narozenin Oldřichy, které budeme slavit o tomto víkendu tady na Vítu. Máte-li rádi tuhle muziku? No tak si myslím, máte na co těšit. Až a s tebou nebo bez tebe jsou ty dva kusy, které tady na Vítu aktuálně máme za sebou, se kterými otvíráme naše tradiční tupláky na Vítu. Možná trošku netradičně v tomto čase se mnou. Standardubáč přijde příjemné páteční odpoledne, příjemný poslech a čistý signál i s další muzikou.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Tohle nebyl jenom druhý tuplák dnešního odpoledne, teda takhle, byl to samozřejmě tuplák, dali jsme Small Faces a jejich Ichiku Park a taky Tin Soldier, takže funkci tupláku to tady skutečně mělo, ale zároveň to taky byla výzva pro poctivé čtenáře. Nejednou jsem říkal, že kdo odebírá beatovou rozhlednu, tedy takový ten náš beatový věstník, týdeník, který píše Radek Diestler o všem možném, co se týká muziky a vysílání beatu, no tak, že má taky šanci sem a tam se dozvědět něco, co se Féteru neříká. Třeba se Féteru neříkalo, ale v rozhledně psalo, že kdo zavolá během tupláku na Small Faces, tak dostane nějaký ten lupen. Tak to jsme taky rozdali během téhleté muziky. No a pro ty ostatní, kteří třeba ještě nemají rozhlednu, to budíš teď třeba pokyn k tomu, aby se do té rozhledny ponořili a přihlásili a zaregistrovali. Ta registrace je velmi rychlá, velmi stručná, velmi strohá, máte to za pár sekund hotový a nic vás to nebude stát. Najdete to na www.radiobeat.cz a třeba příště budete zase vy ostatní noví odběratelé rozhledny vědět dopředu s předstihem, kdy se ozvat do beatu, abyste si tady jednoduše vyzvedli nějaký ten dárek.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, dvě dávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na radio.

0: Radio Beat. Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
1: Kdo na tom stejně nakupuje u nás?
0: Trika, půl litry, hrnky, cyklodresy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
1: klub.radiobeat.cz
0: Tuplák.
1: Tuplák.
0: Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Nejprve GNR a potom BTO, tady Guns N' Roses, November Rain, It's So Easy, a pak jsme poskočili k BTO, Backman, Turner Overdrive, jejich Incinatin Yet a taky Stone Gates, tak se jmenovala tahle ta věc, která v tom tupláku je méně známá, to asi jo, ale na druhou stranu, když zapátráte, tak najdete, myslím, že i celkem snadno českou verzi téhle té muziky a téhle té skladby. A myslím, že nebude ta česká verze jenom jedna. Další tuplák na beatu máme úspěšně za sebou, před sebou máme další tuplák, ten tenkrát bude z kategorie takových těch ostřejších kusů, tak nějak mě inspiroval Chad Smith, když jsem se s ním bavil, tedy bubeník kapely Red Hot Chili Peppers, který vzpomínal na staré časy toho, kdy Red Hot Chili Peppers vzali sebou Rammstein jako předskokana na své koncertní turné, a on říkal, že stál tak jako z boku, sledoval, co předskokan provádí před hlavním aktem, a říkal si, Hergot, a my tam teď máme dělat co?
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Do posledního zabimbání Rammstein není teda konecem z toho slibovaného tupláku udělal hat-trick, protože často dovolil Amerika onedych. To byla taková oddychovka, no a hned potom rádio jako jedna z těch nejnovějších z téhleté trojice, nejslavnějších možná dneska už taky. Tohle je taky věc, kterou už dneska musí znát úplně každý. Tak ta dohrála s ní, budiš ukončeny dnešní tupláky tady na beatu, pojďme si slíbit Pepika Labusovýho. Za malou chvilku si dáme čerstvé zprávy spolu s ní. A taky další muziku už po jednotlivých kusech chystám Birds, Deep Purple, Dire Straits a hromadu dalších.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ještě předtím tak jakože z vážnější jamky Jirka se ozýval aplikací Beatu.
2: D7 uslanýho stojí v obou směrech. Důvodem je to, že v tom zúžení je vyfrézovaných asi 300 metrů asfaltu, je tam velký schod a naježdí se o toho krokem.
0: Je to tak, překvapí vás to na druhou stranu, polehčující okolností budiš, že ta kolona v místě tady není zas tak úplně dlouhá a asi bych nedoporučoval nikomu, aby hledal nějaké objízdné trasy. Minimálně zatím, pokud bude housnout odpolední doprava a housnout i tenhle ten špunt, tak si dáme vědět. Jirkovi díky za zprávu. Ozýváte se i z Libušské ulice v Praze, tady došlo ke kolizi osobního s motocyklem. Nehoda je vážná, na místě jsou všechny složky IZS. Na plzeňské dálnici 12. kilometr z Prahy pryč porouchaný auták odstavený bokem, jenom tam projíždějte s opatrností. Na Letenské ulici v Praze se řeší havárie tramvaje s osobákem, takže neprojíždí ani to, ani to. Na 17. potom jedete-li z Ústí nad Orlicí na Stradoň, tak před sebou máte 3 osobní auta v sobě a neprůjezdný jeden jízdní pruh, takže jestli se nemýlím, kyvadlový provoz v tom protisměru v rámci toho vyšetřování a objíždění této nehody. Počítejte s tím a jezděte velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace. Které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
3: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
2: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. K večeru bude od západu déšť ustávat a dojde k ubývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 13, v severozápadní polovině Čech až 16 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostala z Anaheimu. V play-off zámořské NHL mu skončila v noci na dnešek sezona po vyřazení v sérii druhého kola play-off s Vegas. V dějišti mistrovství světa Friburgu to po dnešním rozbruslení týmu před večerním utkáním z Dány uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Vláda asi bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad 2% HDP se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky dnes schválila sněmovna ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Ochlazení, které přišlo na ledové, může pomalu odchází a ranní teploty už jsou na většině území České republiky nad nulou. Na západě Čech ale budou zemědělce a zahrádkáře trápit přízemní mrazíky až do pondělí. Podle portálu AgroRisk budou představovat nízké teploty v nejbližších dnech riziko hlavně pro brambory nebo cukrovou řepu. Spojené arabské emiráty urychlí stavbu nového ropovodu tak, aby se do příštího roku zdvojnásobily exportní kapacity procházející Fudžerou na pobřeží Ománského zálivu. Dnes o tom informovala tamní vládní mediální kancelář. Tento krok by zvýšil schopnost SAE obcházet Hormuzský průliv, který po začátku americko-izraelských útoků zablokoval Irán. To byly zprávy, po nich si vychutnejte další klasický Big Beat na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic rock.

se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

Birds na rádiu Beat, jejich turn je za námi. 15.19, přesný čas, standardováš přeje pěkné páteční odpoledne a vy radíte, kam by se člověk mohl jít o tomto víkendu podívat. Tak jedno z takových míst je třeba dnes večer v Cholíně. První rokový vystoupení mladé nadějné kapely Unsainted. Akce začíná v 8 a je to venku. Přijďte podpořit mladé rokové naděje, píše Láďa Polášek. Tak to je třeba jedna ze zpráv, kterou můžete. Tady od Honzy je ještě stručně zpráva. Pěkný den. Dnes od 20.00 druhé narozeniny Jameson Club Americká 8 Plzeň bude hrát IFA. Díky Jan, tak to je další jeden z typů, kam se můžete jít mrknout. A rovnou výzva ode mě, tak jako to dělala Kachna ráno a Vejvodka dopoledne, pokud máte nápad, pozvánku pro ostatní býťáky, sepište to, nebo to natočte přes aplikaci Rádia Beat a pošlete to sem k nám do studia. Je pátek, máme celé odpolku na to, abychom si navzájem řekli, kde se co děje, aby nám žádná z těch zajímavých akcí nikde nezapadla. A je už úplně šumák, jestli je hudební, sportovní, sběratelská nebo jakákoliv jiná.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Michal Prokop a Framus 5. Vždycky, když ho hraju, tak si vzpomenu na beatovou síň slávy, protože ona je tady s námi dlouhý roky, ale jestli měla někdy nějaký jakože přelom, tak to bylo právě tenkrát, když vstupoval Michal Prokop. Protože jestli se nemýlím, a teď doufám, že se nemýlím, protože si zatím stojím, tak to byla první beatová síň slávy v řadě, která se konala pod širým nebem. Od té doby se to tak nějak v podstatě ustálilo, i když místo se změnilo, a jak už dobře víme, dávno říkáme, že tradiční je Loket nad Ohří. I letos bude aktuálním místem Loket nad Ohří a bude to už příští týden. Blíží se to 22. v pátek, 23. v sobotu se potkáme v Amfiku a přivítáme v beatové síni slávy nové přírůstky. Jako osobnost Zuzanu Michnovou, osobnost in memoriam Pavla Vrbu, také kapelu Vítkovo kvarteto, také zdroj od Romana Dragouna, co by vámi zvolenou píseň, prosím pěkně, velmi jednoznačně zvolenou. Je to tak jako rozvrstveno do těch dvou dnů, protože standardně to bývá tak, že ceremoniál je v sobotu a v pátek je zahřívací kolo, ale letos se to spojilo v jeden celek, takže v rámci uvádění dobítovky právě Zuzanu Michnovou s tím jejím souborem z vybraných muzikantů, takovým all-star s týmem napříč kapelami, tak tu uvedeme už v pátek, no a všichni ostatní budou uvedeni v sobotu. A k tomu zahrají ještě další kapely. Žlutý pes, ten tam oslaví svých 150 let, Red Baron Band, to jsme v pátečním programu, sobotní ozdobí Viktor Dyk a jeho Vavky. Myslím, že je to celkem nadupaný koncertně na oba ty dva dny. Pokud ještě váháte, ještě vám chybí nějaká informace k beatové síni slávy, na webu Rádia Beat ji zcela jistě najdete.

Radio Beat. Classic Rock.

Vždycky byly legendou, ale mám pocit, že čím jsou starší, tím jsou ještě větší legendou Rolling Stones. Tohle ještě donedávna bych říkal, že je jedna z těch nejčerstvějších skladeb od téhleté kapely zvaná Angry. Jak dobře víme, už týden to neplatí, protože jsou tady ještě novější, ještě čerstvější a zase velmi podařené. Mimochodem k poslechu taky na našem beatovém webu. Stouni dohráli, v pozvánkách se tady objevilo třeba tohleto. Zdravím všechny beatáky, chtěl bych pozvat

Všechny fanoušky hardcore punku i emo na nedělní koncert do ostravského baráku zahrajou mladé nadějné kapely Polský Skraj, Black Flipping Dogs, Horní Bečvy, ostravští Spit the Needle. Můžete se těšit na žánry jako hardcore punk, emo a noise. Celá akce je organizovaná totálně na punk, jak má být, a věřím, že to bude záživný večer. Budu se těšit, píše Gabriel, co by hlavní strůjce tadyhle toho setkání. Milan, ten zase píše, dneska v pátek 15. vystoupí v litovelském Shoty Rock klubu od 20 hodin dvě skvělé formace. Jedna se jmenuje Jame Vu a druhá se jmenuje Punkce. Čeká vás tak opět skvělý punkrockový dýchánek, který byste si neměli nechat ujít. Srdečně zveme všichni býťáky Shoty s drátem, takže býťáci, tady to je jedna z pozvánek, která dorazila, kterou můžete využít. Mimochodem PS, ano, Jame Vu se nečte vůbec takhle, ale čte si to Jame Vu, jako opak deja vu. Tak to je zpráva od dráta, kterou jsem takhle přelouskal do éteru. Stejně jako můžu takhle přelouskat jakoukoliv jinou, která přijde s nějakou tou pozvánkou. Pořád ještě máme spoustu času. Tak jenom možná v rychlosti zopáknu ty kontakty, na kterých můžete takhle přesapku, nebo můžete mailem na studio@radiobeat.cz. SMSky, ty se taky dají používat k pozvánkám víkendovým a předvíkendovým. 720 00 1222 je to číslo, na které se píše.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pepade, za chvilku dáme čerstvé zprávy, teď dáme zprávy z dopravy, které mi hlásíte. Nový Bor, Liberecká ulice, tam počítejte, že průjezd bude velmi omezen. Je tam čerstvá nehoda dvouosobních aut a probíhá tam vyšetřování. Další zpráva je tady z Tábora, z Chýnovské, tam došlo ke kolizi osobního s motocyklem, na místě jsou všechny složky IZS. Vážná dopravní nehoda se řeší také ve Zlíně na třídě 3. května, respektive není to až tak nehoda, ale ty následky jsou vážné. Nějakému zranění tam došlo při cuknutí autobusu, došlo tam k pádu cestujících, takže pokud pojedete po ulici 3. května, tak se nalekněte toho množství sanitek, které tam je. Opatrně ze Strakonic na Bavorov, tam se vyhýbáte havarovanému osobáku, ten skončil v dopravním značení a sepisujou se škody. No a v Praze v ulici Pod Stárkou je to nehoda dvou osobáků.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Oheň. Voda. Vzduch. Země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
2: Beatová síň slávy. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
3: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. K večeru bude od západu déšť ustávat a dojde k ubývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 13, v severozápadní polovině Čech až 16 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Vítěz her Martin Fuchsa vyhrál na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Segedu, kde se nakonec musel o vítězství podělit s Rusem Zacharem Petrovem, vyhrál jednoznačně. Druhý Číňan Wu Shengyue na něj ztratil 99 sekundy. O další setinu zpět byl Petrov. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy, které budou v platnosti o víkendu a v pondělí. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 44,30 a nafta za 41,99 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 44,22 za litr benzínu a 42 koruny a 3 haléře za litr nafty. Stropy se tedy v případě benzínu zvýšily, zatímco u nafty snížily. V 91 letech zemřel britský herec David Byrne. Nejvíce se proslavil rolí Johna Watsona v seriálové adaptaci Sherlocka Holmesa, kde byl hereckým partnerem Jeremymu Brettovi. Vedle toho se objevil v celé řadě shakespearovských adaptací a v České republice natáčel seriál Mušketýři.
6: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
5: Mistrovství světa je jedním z kariérních vrcholů nejen pro hokejisty, ale i pro rozhodčí. Na šampionátu ve Friburgu a Curychu budou v akci tři Češi. Poprvé v historii se v nominaci objevují dva sudí se stejným jménem, Jiří Ondráček, třetím je Lukáš Rampír. Čárový Jiří Ondráček má za sebou řadu akcí i IHF, zatímco jeho jmenovec v roli hlavního rozhodčího se na mistrovství světa odbude premiéru. Debitovat na šampionátu bude i čárový Lukáš Rampír. Kapitánem české hokejové reprezentace bude 40-letý útočník Roman Červenka. Jeho asistenty jsou současný obránce Filip Hronek z Vancouveru a Červenkův spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák.
7: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
8: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

Další ze členů Beatové síně slávy Rádia Beat, sice Jirka Schellinger, ten je právě teď za námi na jinou notéčku z Ludvík. Chci vás všechny pozvat na sobotu 16. do skvělé jabloneckého spudky Mystery Bar. Český rok hraje parta Hokus Pokus, start je ve 20 hodin. Těšíme se, píše Ludvík i z díky, to je jedna z SMS, které přišly sem k nám do Beatu za ty uplynulé minuty, takže další jedna muzika, která budiš tedy vyřízena. Pokud by vás bavili auta, tak já zase můžu za sebe pozvat na zítřek na letiště Tchořovice Blatná, protože tam už od rána, potažmo dopoledne, vypuknou tradiční Ford Mustang Sprinty, což tím názvem už prozrazuje, jakých aut tam bude drtivá většina, ale otevřeno je to i jiným značkám, takže tam dojde určitě i na porovnání, určitě dojde i na exibiční takové ty zápasy, ne, ale závody ve sprintu, protože ve sprintu se tady závodí a bude to určitě velmi zajímavá podívaná. Bude to lehce čoudit a bude to lehce smrdět, tak jako každý rok. Tam třeba vyrážím už zítra já. Hi there.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Led Zeppelin, Dazed and Confused, je půl páté a k tomu dvě minuty, je páteční odpoledne, let's kdo už se vidí, anebo už je dokonce na cestě někam na víkend a za víkendovou zábavou, tak já si troufnu ještě teď takhle v pátek odpoledne říct, že na beatovém webu to nekončí, tam se pokračuje v hlasování o půlnoční alba příštího týdne a nutno říct, že jak to normálně bývá, tak jako, že od začátku dokonce v podstatě člověk při pohledu na ty hlasy tuší, co se bude dít, no tak tento týden je skutečně prudce bojový a mele se to tam od toho nasazení v pondělí o půlnoci. Teď aktuálně jsou ve vedení Megadeth s albem Dystopia, hned za ním je David Bowie s albem Black Star a hned za ním je Něžná noc s albem Neměj strach. To jsou favoriti. U těch dalších tří už si nejsem úplně jistý, že by měli šanci doskákat na tu pozici půlnočního alba, i když, co my víme, když se do toho opřete, tak nic není nemožné. Proto tam ve výběru zůstávají Jeff Beck s albem Loud Hail nebo Dimitri s albem Agronauta nebo Sting z toho rohu 57. a 9. tak se jmenuje to album. Kdo z vás býťáci ještě nehlasoval, zahlasujte, je to všechno na www.radiobeat.cz.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě než sem Pepa vletí, pojďme se Víťáci podívat na dopravu. D1 205. kilometr, jako by to bylo z Prahy na Brno, ono už je to v podstatě pod Brnem, tam počítejte, že je odstavený osobák, ale bohužel v pravém jízdním pruhu kvůli nějaké poruše. To asi nezlepší úplně průjezd. Tak to je jedno takové místo, které mi hlásíte. Další je potom na trase z Chebu na Vary na D6 135. kilometr. Tam je čerstvá nehoda osobního auta, na místo teprve spěchají všechny složky IZS. Počítejte, že to bude váznout i v tomhle úseku. Na D10 na 30. kilometru na Prahu je porouchaný auták, ozýváte se mi také z Roudnice nad Labem, a to křižovatky Hakenovy a Michalkovy ulice, kde jsou v sobě dvě osobní auta a hlídka policie, která to tam na místě vyšetřuje, tak to je další jedna platná informace. Na druhou stranu, když se podívám na barvu na radarech a všech těch průjezdností, tak musím říct, že páteční odpoledne je v porovnání s jinými odpoledny takové nějaké klidnější. Žádné extrémně dlouhé kolony tady nevidím. Ano, když pojedete po hradecké dálnici, tak na úrovni Sadské směrem na Hradec zpomalíte, jasně, že zpomalíte, ale není to kolona. I na tom kopci dolů do Odměchovic na Mirošovice, chcete-li na D1, protože tady stále opravuje most a to zpomaluje ten průjezd, ale v jiný dny to bývá podstatně tmavší barva, než tam vidím teď. Tak věřme, že jsem to nezakřik a že se nám na ten víkend bude odjíždět tak nějak bez velkých komplikací. Kdyby se to mělo měnit, dáme si vědět.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Studio B. Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
2: Další brusivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
3: Tak ber kvalitní příslušenství Festool. A teď ti za to ještě něco přihodí.
2: Jako co?
3: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
2: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
3: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Rádio B. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. K večeru bude od západu déšť ustávat a dojde k ubývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 13, v severozápadní polovině Čech až 16 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
4: Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství. Se španělsko-americkou dvojicí Kristina Buxová, Nicole Melicharová-Martinezová prohráli 4-6, 4-6. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siňáková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze 4 hry. Okresní soud dnes rozhodl o soudní rehabilitaci disidenta a básníka Ivana Martina Jirouse, člena The Plastic People of the Universe, poslali soudy v roce 1976 za organizování koncertu na rok a půl za Mříže, odsoudili ho za výtržnictví. Rozsudky ale zrušil nejvyšší soud a státní zástupce Jirousovo trestní stíhání zastavil. Kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu ve ski resortu Černá hora Pec ve východních Krkonoších přechází od zítřka do každodenního provozu. Dnes o tom informovala mluvčí ski resortu Zena Plchová. Do pravidelného denního letního provozu vstoupila 1. května také kabinová lanovka na Sněžku. Většina lanovek v Krkonoších v Královéhradeckém kraji jezdí zatím jen o víkendech. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí Africké unie dnes oznámilo, že se v jedné z provincií Demokratické republiky Kongo šíří virová krvácivá horečka Ebola. Podle tamních úřadů zatím nemoci podlehlo 65 lidí. Zdravotníci objevili až 250 lidí s podezřením na nákazu virem. Počty nakažených i mrtvých jsou jen průběžné. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Radio B. Classic Rock.

Lenš Kohor na Rádiu Beat. Jejich zapomenutý hříchy zapomenutý rozhodně nebudou, zvlášť tedy v dnešním večeru je pátek a já už vás dopředu takhle můžu zvát k tomu, že si dáme páteční flám. Ten je tady vždycky v pátek od 7, tak jako aby člověk ten týden chceli, tedy uzavřel třeba i zpěvem a kdo má rád českou muziku, tak právě té je tam v tom pátečním večerním playlistu víc než dost. I dneska to tak bude a třeba znova dneska možná i dojde na ty škvary. Uvidíme.

nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na rádiu Beat.

0: Tomu jeden Springsteenovic Bruce a jeho Born in the USA. Tuhle muziku máme za sebou. Blíží se půl šestá, pojďme mrknout na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jenom tak, je to klidnější než jiné pátky, ale jsou místa, kde by člověk měl být opatrný. Třeba na D1, 27. kilometr teď nově z Prahy na Brno, se nám co si válí na té dálnici, tak tam velmi opatrně. Odstavený porouchaný osobák je na D5, na 53. kilometru směrem na Prahu. Ozýváte se taky z D3, tady je to 93. kilometr z Mezna na Kaplici, nějaká překážka, kterou tam máte před sebou, zřejmě někomu něco vypadlo za jízdy. Jede tedy z Brna na Střelice, tak na místě už byste asi měli vidět hasičské auto. Hasiči tam řeší únik oleje, ta silnice tam velmi kluská, buďte velmi opatrní. No a pak taky ještě Vizovice a tady taková směsice ulic, megakřižovatka, řekl bych, Pardubská, Masarykovo náměstí, Palackého náměstí, Poštovní, tak tam je to celé přicpané v průjezdu nehodou nákladního a osobního auta. Počítejte s tím, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: večerové sporty na rádiu Beat.
1: Taekwondista Tomáš Sitek skončil na mistrovství Evropy ve čtvrtfinále a medaili nezískal. Český reprezentant nestačil v kategorii do 74 kilo na Azerbajdžánce Agajeva. Začátkem června se v Praze Troji uskuteční světový pohár ve vodním slalomu. Závody proběhnou od 5. do 7. června a vstupenky už jsou v prodeji, tentokrát výhradně online. Adam Ondra přelezl v Saských Pískovcích extrémně těžkou cestu Idealisten v obtížnosti 12. Výstup je hlavním motivem nového půlhodinového filmu, který mapuje návrat na tradiční saské věže s minimálním jištěním. Finále hokejbalové extraligy nabídne pražské derby mezi Hostivaří a Kert Parkem. Série na 3 vítězné zápasy začnou o tomto víkendu v Hostivaři a budou pokračovat o těch dalších. Zítra se v Praze na Zeleném pruhu konají oslavy 80 let Pragovky, významného týmu pozemního hokeje. Zítra se ve sportovním centru Praha Řepy uskuteční mezinárodní soutěž v taekwondo ITF Songkhla Open. Zúčastní se 250 závodníků ze 4 zemí a ve 3 disciplínách se představí i mistři Evropy. Začátek je v 10 hodin a vstup se neplatí. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
0: Radio Beat.

Stupid Together, jak to zpívají Turtles, tahleté písně, to můžete být i vy, když se zítra vypravíte do Roztoku u Prahy, protože tam hraje Shiva Rock Diva v u občerstvení u Šraněk. Zítra bude to od 19 do 22. No a Shiva Rock Diva, jak je napsáno v téhleté SMS-ce, tak hrají takovou všeho chuť, tedy Janis Joplin, Led Zeppelin, AC/DC, Queen, Free Petty, Smith, Kabáty, dojde možná i na činasky rock'n'rolly od Elvise, Chucka Berryho i Ivana Hlasa, je napsáno v téhleté SMS-ce. Berte to tady, býťáci, jako další naší beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Nakonec hodiny Barakuda a kapela Hard a další muzika, která se chystá, třeba Vanilla Fudge, což už tak nějak prozrazuje, že budou otvírat ten náš Six O'Clock Rock, který odstartujeme za malou chvilku. Dáme si zprávy, pak se vrhneme do let 60. Než si dáme zprávy, pojďme se podívat na dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jednu čerstvou jihlavskou informaci bych tady pro vás měl.
2: Od Pelhřimova před Jihlavou nájezd do tunelu na 8.30, je to tam zavřený, i musí se přes město, prostě nevím, jak je tam v tom tunelu problém, ale je to tady celý takový ucpaný.
0: Tak s tím býťáci počítejte. Také 33. provod Ovšenov, příjezd od Náchoda, nehoda dvou dodávek je hlášena v tomto místě a pak to ovládli Pražáci. Třeba z Ječné se hlásíte, osobní s autobusem se tam vyšetřuje. Na Uhelném trhu havárie osobního auta, v Helichově ulici v Praze dva osobáky v sobě a úplně stejně je to v Praze ve Slavojově ulici. Počítejte tam se zúženým průjezdem a můžete to vzít jinudy, tak to vemte jinudy. To je vždycky taková rada, která se může vyplatit.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Rádio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. K večeru bude od západu déšť ustávat a dojde k ubývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 13, v severozápadní polovině Čech až 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Do Brna se v černu vrátí závody mistrovství světa silničních motocyklů. Vrcholem velké ceny během 3. červnového víkendu bude pro české fanoušky závod Moto2, v kterém startuje Filip Salač. Kromě něj ale na okruh vyjedou další 3 Češi, a to stejně jako loni Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech. Zítra se koná 59. ročník pochodu Praha-Prčice. České dráhy výrazně posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu, zajistí také mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmanička. Jízdní řády posilových vlaků jsou už zanesené do vyhledávačů spojení. České dráhy nabídnou speciální celodenní jízdenku. Mini pivovarů loni v České republice více vzniklo než zaniklo. Přes 620 nových a 23 zaniklých jich ale celkem zůstalo 520. 3 totiž překročili hranici výroby 10 000 hektolitrů a překročili tak mini pivovarskou hranici. Oznámil to prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich. Rusko podle německých bezpečnostních složek pořád častěji využívá zločinecké gengy a naverbované jednorázové agenty k provádění sabotáží a cílených útoků. Informuje o tom německé ministerstvo vnitra s tím, že jejich vazby mohou sahat až do Německa. Tamní politici požadují víc pravomocí pro kontrarozvědku. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

Holky, holčičí, to je během toho našeho dnešního Six O'Clock roku tady na beatu v Marta and the Vandellas, to je právě to, co doznělo Dancing in the Street. Předtím, a to jsem prozrazoval s předstihem, že to budou Vanilla Fudge, You Keep Me Hanging On, to jsme tady ve dvou třetinách výletu do let 60. No a třetí jedna taková nám zbývá. Já se ale ještě, než se pustíme do té třetí, a už můžu říct, že od Beatles, tak vrátím zpátky k tomu, o čem, že tady byla řeč před mnou chvilkou v dopravě, a sice o tom zavřeném tunelu v Jihlavě, a Roman tady hlásí, je to tím, že tunely u Jihlavy jsou tento víkend zavřené cirka do 16 hodin nedělních, a to kvůli údržbě. Tak to je ta příčina, proč se to řadí z téhleté strany u těch tunelů. Počítejte s tím, býťáci, a rovnou volte objízdné trasy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Chris Rea na Rádiu B, Road to Hell máme za sebou, je 18.27, poďme si slíbit Powerplay, Kings, Beatoskop a taky dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Při pohledu na dopravní mapy bych měl skoro pocit, že už se v regionech Beatu vůbec nic neděje, ale ty jednotlivé zprávy z těch jednotlivých míst tak mi říkají, že přeci jenom pořád ještě ta doprava úplně nepolevila. Tak tedy Písek, Budějovická ulice, tady se teď řeší kolize osobního s cyklistou, na místě jsou policisté, očekává se příjezd dalších složek IZS, tak s tím počítejte. Na 37. silnici vedoucí z Pardubic na Hradec v tomhletom směru na úrovni Opatovic, to je nějaký 34. kilometr, tak je odstavený osobák pro poruchu a je kolem něj spousta pohybu. Opatrní byste měli být také na příjezdu do Kojetína od Přerova, tam se řeší havarovaný osobák, to je další jedno takové místo. No a Praha Šepkova ulice, tam je teď hlášena čerstvá havárie motocyklu, i tady už by měli mít na místě policisté, takže modrá světla to prozradí už dálky. Přesto býťáci, jezděte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Tesla se aktuálně odklání od elektromobilů k humanoidním robotům. Výrobu starších typů aut ukončili v Kalifornii. Šanghajská Gigafactory se pak má stát klíčovým závodem pro sériovou produkci robotů. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Optimus generace 3 by měl být robot, který si sám na sebe vydělá. Jsem trochu skeptický k humanoidním robotům obecně. Jejich vývoj je pomalý a drahý. A použití je nejasné snad jen jako asistenční roboti v hospicech a domovech důchodců. To má smysl. Učíme je totiž věci, které můžeme udělat sami. Nepotřebujeme je. Protože kotrmelec umí udělat každý a lidí je dost. Ale to je můj názor. V americkém Fremontu přestali dělat auta Tesla a uvolnili místo pro výrobu robotu Optimus pro 1 milion kusů ročně. Plán je, že levná Čína pak zajistí, aby cena robota spadla pod 500 000 korun. Nejnovější generace váží jen 57 kilo a jejich ruce mají 22 stupňů volnosti. Takže dokážou třídit malé součástky lépe než jakýkoliv dělník.
0: Vítoskop.
1: Teď jedna specialita pro závodníky na silničních kolech, cyklistická přilba Smartro od značky HJC přináší vestavěný interkom, reproduktory i zadní světlo. Umožňuje telefonování, poslech navigace i komunikaci ve skupině během jízdy.
0: Vítoskop.
1: Xiaomi chystá nový chytrý náramek Smartband 10 Pro s výbavou blížící se levným chytrým hodinkám. Nabídne AMOLED display, hliníkové tělo a výdrž až 3 týdny. Poprvé má dorazit i verze s NFC pro bezkontaktní platby. Cena bude kolem 2100 korun. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

Na Beatu Kings a Sunny Afternoon. No, kež by bylo Sunny Afternoon, ta předpověď počasí říká, že v létě se usmažíme k smrti, protože přijde extra silné Niño, všecko tady vyschne a zvadne, ale tenhle ten víkend, který je před námi, tak ten zatím úplně nevypadá, takže bychom měli hořet, protože na zítřek i pozítří maximální teploty mají vyšplhat někam ke 13 stupňům, má být pomrakem a má lejt jak skonve býťáci. Pokud se nikam nechystáte, tak jste, myslím, ve svém rozhodnutí udělali dobře. To větší je to pozvánka k poslechu Beatu, kde to budeme na střídečku dělat jakože oslavu narozenin. Jeden neoslaví, druhý už je bohužel neoslaví, ale přesto si ho připomeneme. Dvě velké osobnosti obsadí ten éter Beatu, je Olda Říha a Joe Cocker. Samozřejmě, že i se svými kapelami, se svou muzikou a s tím vším, co napříč lety vydali. Tak to je téma víkendu, který je před námi. Než přijde víkend, přijde páteční flam, ten už se tady začal pohybovat na mých monitorech, takže vám klidně pro ty, kteří mají rádi muziku českou, slíbem hned na rozjezd Zvláštní školu, Tři sestry, Pumpu nebo třeba Horizont. A k tomu zase ty zahraniční kapely, abychom to vyvážili. Budou tady Free, Jethro Tull, Queen, bude tady kapela Hollies a hromada dalších. Zpěvný playlist je tady připraven i na páteční večer. Nechám ho tady, aby se připravil tak, jak má být, úderem 19. Do té nám ještě nějaká minuta zbývá a vyplníme to pochopitelně muzikou. Třeba Stony a třeba taky kapelou Stromboli.

YouTube Elevation, tak jak jsme slíbili, tak jsme pustili, tak jsme dohráli, tak se rozloučí minuta. Ani ne, nám zbývá do 19. hodiny, to je nejvyšší čas, abych si šel po svých býťáci. Přeju vám příjemný víkend, příjemný poslech býtu, čistý signál, pochopitelně taky a těším se v závěru víkendu v pořadu Hard & Heavy v neděli po 8. večer. To budu zpátky tady na značkách.

0: Studio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytů a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby@trakal.cz. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů.
2: A cena? Překvapí.
1: Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
0: Páteční flám na rádiu Beat.

pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekin. Po celý víkend na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
3: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
4: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
3: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
5: Mm-hmm.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Sváteční fám na rádiu Beat.

prostě nespletete. Dva muzikanti, kteří to s námi jsou už léta. Dvě osobnosti, které se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekin. Po celý víkend na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

které se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rock non-stop. Radio B.